0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co ty děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noci mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No, Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No, jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Jela jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Taky prosím tě.
3: Pepino, už toho máme dost.
2: My taky. Matýsek se posral.
1: Rock Radio. Konec legrace.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
17: Hezké ráno, máme středu 6 hodin a jsou tu zprávy. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to v úterý sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Členové sněmovního výboru pro obranu dnes ráno projednají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byli pozváni současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který je kandidátem na jeho nástupce. Všechno proběhlo perfektně, řekl v úterý americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce, kterou letos podstoupil před blížícími se 80. narozeninami. V uplynulém roce rozvířily debaty ohledně prezidentova zdraví, modřiny na rukách nebo zjevná

0: zoufalost při schůzkách. Pro Trumpa se jednalo o třetí prohlídku od návratu do funkce amerického prezidenta loni v lednu. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Rock Radio, počasí. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle se taky objeví přehánky nebo bouřka, to hlavně na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
0: Nehoda se řeší na pražském okruhu na trase Modletice Ruzině. Na 22. a půl kilometru se srazily dva nákladňáky a bouralo se taky ve Zlíně na Sokolské ulici.
5: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Pěkný středeční ráno vám přeje Honza,
8: Anabel
0: a Zuzka.
7: 6:03 ve středu 27. května. No a protože je dneska tradiční den, tak tradiční hláška.
8: Dnes je středa.
7: Super, krásný. Tak najdviš.
5: Rock Radio.

dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou

0: Rybičky 48, já chci odejít nahej, zpívají v nebeský práně v 6 hodin a 11 minut na Rock Rádiu. Já chci odejít dneska v oblečení teda.
1: Já bych taky radši teda, jestli si můžu vybrat.
0: No ale přátelé, někdo z vás může dneska, protože je středa, po půl osmí odsud neúplně odejít, ale přijít si na lístky úplně zadarmo.
1: Je to tak, je to do Brna, takže je o to omezený zájem, že evidentně nemáme tolik fanoušků v Brně, což mě nepřekvapuje vzhledem tomu, že si z něj furt děláme srandu, ale máme tady pro vás lístky na koncert Tří sester s hostama, je to na tuto sobotu 30. a je to ve Zbrojovce.
0: Ano, takže pokud chcete dva lupeny a dneska, protože je středa, tak rozdáváme už po půl osmí, tak si o ně napište. A to buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo a hlavně taky být po půl osmí na telefonu.
1: Tak, budeme se těšit na dnešního vítěze.
0: No a teď už k víni. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 19 minut po 6. hodině se ve čtvrtek, dneska je středa.
2: Už jsem to říkal od rána třikrát. Dnes je středa, legendární den v týdnu, půlí se to, jsme ve vrcholu, ve špičce, Honzíku.
1: Tak počkej, tak ještě jednou. V 6 hodin a 19 minut se ve středu 27. května pojďme podívat, kdo má svátek, a to je Valdemar, čili šéf Valda Gangu, vlastně už jenom fiktivní.
2: Jo. Který už zde není.
1: Který už zde není. A případně Vadim, Svatoboj a Vojislav.
2: Pár Vadimů znám.
1: To jsou ale jiný, co ti Vadim.
2: Mi vaděj.
1: Mě napadá Vadim Petrov, jmenovec naší Alma Mater, nebo jak to říct, podle kterého je naše Zuška pomenovaná, tak toho zdravíme už tam nahoru, bohužel už není mezi náma. Úžasný pán to byl. No a pojďme na nějaký oslavence. Dneska třeba 83 let slaví český herec a bavič a daber Luděk Sobota.
2: Ježíš, toho miluju, Luďka, to je úplně miláček. Jako.
1: Teďka mě úplně...
2: Mám se dobře, ale mám se špatně,
1: jo,
2: nebo co to
1: nejlepší
2: nechce. Skvělý, miluju.
1: Takže zdravíme Luďka Sobotu, 83 let,
2: panušci jsme, milujeme.
1: No a co se týče muzikantů, jsou tu dneska dva krásný kulatý 60, nemá Sean Kinney, americký bubeník a zakládající člen kapely Alice in Chains. No a 69 let by oslavil už nežijící kanadský klávesák Eddie Harsh, spojený s kapelou Black Crowes. Jo, tyhle pohodičky mě baví.
2: No, na spaní dobrý.
1: No.

0: Je to taky nádherný, já doufám, že jednou takhle zaspíváš mě na pohřbu.
1: Ne, příští týden, ne, nebo kdy to je?
0: O, bohužel. No nic. Tak to bylo kulindárium, jedem dál za chvíli kabátí a Rumcajs miloval mamku.
1: No, to je o nás.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
8: Metal Fest Opener.
9: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
8: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
18: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov-sulicka.cz.

0: Pretty Mates, Shadowlands na Rock Radio minutu po půl sedmí.
1: Jo, to znamená co?
0: Jo, že bychom mohli jít domů, ne? Ještě ne?
1: Tak já jdu skočit z okna, ze zprávy. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
4: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
2: Rock Radio, co se děje?
5: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Česká muniční iniciativa by se v dodávkách na Ukrajinu mohla letos dostat na stejná čísla jako za loňský rok. Smlouvy a finance zatím pokrývají něco přes milion kusů velkorážní munice. Před odletem na státní návštěvu Estonska to řekl prezident Petr Pavel. Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, přijala zákon umožňující za vyjádření proti válce a proti režimu zabavovat majetek Rusů, kteří odjeli do ciziny. Podle právníků jde o nový pokus vyvinout nátlak na novináře, aktivisty, politické emigranty, nezávislá média a blogery žijící v zahraničí. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře.
2: Rock Radio, počasí.
5: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno a objeví se taky přehánky nebo bouřky, to hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Na D6 se řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 1,80 km. Na místě zasahují záchranáři. Na D1 se bouralo ve směru na Prahu na 5,5 km. Je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. Na D35 se taky bouralo dva kamiony v sobě ve směru na Hradec Králové na 242 km. A pozor si dejte taky na Pražském okruhu ve směru k D1. Tam se bouralo na 22. km.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zuzko, díky, bylo to úplně nádherný, překrásný. A teď už si dáme německý umf a jich 3 roky starou pecku No Ein Mensch.

0: 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu UMF a jejich Nu ein Mensch, jenom jeden takovej malej český človíček, ne, vlastně český tam není, jenom
1: krásný
0: človíček.
1: Krásný německý akcent, nechceš vyučovat němčen, já na týdlich, meine Exposition is very good and noch meine Kampf.
0: Ježiši Kriste, no, tak teď už přijde žaloba. Mně ten německý přízvuk jde jenom jako v některých situacích, jako třeba při projevu nebo na tribuně, jinak mi to moc nejde, takže
1: Ježiši Kriste, neptám se, kde všude ještě používáš němčinu.
0: Dobře. Jenom v posteli. Jenom jsem tady měl také jednu novinku, tak aby jsme ji zase nezakecali. Mám tady o anglickém zpěvákovi a basákovi Stingovi. Mm-hmm. Sting prohlásil a znova potvrdil, protože už to někde předtím řekl, že svůj majetek nebude automaticky předávat svým 6 dětem. Že prej je důležitý, aby si každý dítě vybudovalo vlastní cestu a pracovní návyky. Doslova jim řekl, máte boty, tak běžte pracovat. Mm-hmm. Že prej
1: to
0: dokonce...
1: jak moji rodiče, to znám.
0: No, že dokonce, kdyby ty děti nemotivoval k práci, takže by je vlastně zneužíval.
1: Aha.
0: Takže nedávno prodal svůj katalog muziky za 250 milionů dolarů.
1: A dá to na útulky, doufám.
0: Jo, myslím si, že to bude něco takového, no, že na výzkum ozonové díry třeba, nebo na něco takového.
1: A za mě je to super přístup, aspoň ty haraňky budou rozmazlený.
0: No, vzhledem k tomu, že teď někdo vyhrál v nějakém tom super jackpotu, nebo kde nějaký peníze teďka u nás.
1: 2,9 miliardy.
0: Ježiš, to je strašný.
1: Já furt si říkám, že nevyhrávám, ale já nesázím. To je ten...
0: Ten svět je tak nespravedlivý.
1: Musíme začít sázet sportku.
0: No nic. No a každopádně, kdybyste chtěli vidět Stinga, tak letos přijede na Metronom festival do Prahy, který bude v Letňanech 19. 21. června od pátku do neděle a Sting uzavře ten festival v neděli svým vystoupením, tak se můžete jít na ní podívat a můžete na ní zařovat. Hej, dej mi 50 korun! Viděl jsem ho dvakrát a je to super, mě
1: je
0: to
1: dobrý,
0: baví.
1: Veď, já jsem taky byla. Dobrý.
0: Tak Sting je dobrý, když teda je to drž grešle, nechá si pro 5 korunu koleno vrtat a jeho děti se potom pobodají, až jednou umře a bude se řešit závěť. A my se za chvíli pobodáme u Guns N' Roses a Paradise City.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
6: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 8 minut před 7 je to tvoje, Zuzko.
2: Švýcarský kino, hajzlíky jsou next level. Takhle je článek, který jsem objevila na internetu. Jde o to, že ve Švýcarsku, když jdeš v kině na záchod, tak v těch kabinkách můžeš dál koukat. Mají tam na zemi takové obrazovky, kde promítají dál ten film. Takže ty si stoupneš nebo sedneš na ten hajzlík a koukáš dál.
3: No a než tam dojdeš?
2: No, to asi nemají úplně.
3: To přijdeš minimálně jako... o 3 minuty na chodbě, než dojdeš na ten záchod. Každopádně já jsem ještě v pohodě se svěračem, já ty 2-3 hoďky vydržím, teda nevím jak vy.
2: Já ne.
1: Hele, já to taky většinou dám.
2: Fakt? Já si beru většinou nějaký alkohol do kina.
3: Jo, takhle. Já třeba jako mám trauma stojtojek a stalo se mi, že třeba loni na jednom z rokinů jsem nešla na záchod 12 hodin, abych nemusela jít na tojku, takže já jsem v pohodě s 3 hodinama jako.
1: Jako 12 hodin no, si nebyla
3: jsem,
1: čůrat.
3: Ne, nešla, no.
1: Ti to teklo i očima, ne?
3: Ne, prostě jsem nešla.
1: Jsi nepila?
3: Ne.
1: Jsi nepila,
3: radši
1: nečurala?
3: Radši jsem nepila, abych nemusela jít na tu tojtojku, která byla úplně nechutná.
1: Pak do sedačky.
3: No, po cestě na benzín.
2: Ty, já to bych šla radši do křoví, než jako to držet 12 hodin.
3: No tak, když tam máš 10 000 lidí, tak ty křoví jsou docela jako naplněný očima.
1: No, jako to je ono. A i v tom křoví nejsou žádný obrazovky s filmem, teda.
3: No právě, ještě ke všemu. Ještě
1: ani na té tojce.
3: Ještě ke všemu, nepokochala.
1: I když zase ty tojky mají jednu výhodu, když seš na koncertě, i v backstage třeba, tak to slyšíš a když jdeš na tojku, tak to furt slyšíš.
3: A vidíš.
1: A vidíš někdy. Myslím tu muziku samozřejmě.
3: Ne, to je strašný.
1: No tak Zuzko, děkujeme, já bych se tam měl podívat, kdeže to bylo, ve Švýcarsku, kde, nevíš.
2: Všude asi, já
1: jako
2: nevím.
1: Všude.
2: No.
1: No,
2: vypadá to tak.
1: Hezký. Tak jedem dál, 3 sestry, zelená, než bude 7.

0: songu vzpomenu si na koktejl mých mladých let a nebo magický voko.
1: To je pivo, do kterého hodíš zelenou, nebo jak to je? Jo. To já znám jakožto abstinento. U nás na vesnici se topilo tež.
0: Je to teda hnusný, vůbec nevím, jak jsem to mohl kdysi jako ochutnávat. Ještě teda daleko horší je cesta z lesa do lesa.
1: A pak je ještě něco vaječňák, ten se taky míchá s něčím, s tou zelenou, ještě s něčím, to taky velký bizárek.
0: Počkej, to je žabí sperma, myslím.
1: Žabí mr.
0: Ne?
1: No, něco tak, takovýho.
0: Přátelé, doufáme, že jsme vám udělali chutě takhle po ránu v práci. Dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Za chvíli nám naše tady Rosnička Žabička Zuzka dá zprávy a počasí a nebojte, žádný tekutiny tam nebudou. No tak čau.
2: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Český prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem nebo s premiérem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, hlavně s ohledem na Rusko. Prezident taky v Tallinnu vystoupí na konferenci pořádané aliančním centrem Excellence pro kybernetickou obranu nebo na podnikatelském fóru. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia. Jihokorejští odboráři schválili dnes dohodu se společností Samsung, která odvrátí hrozící stávku v největším světovém výrobci paměťových čipů. Protestu, který mohl ohrozit globální dodávky čipů a poškodit korejskou ekonomiku, se podařilo předejít díky navýšení zaměstnaneckých bonusů z příjmů firmy z prodeje čipů pro umělou inteligenci. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno a taky se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33.
2: Mami?

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Na D1 se bouralo ve směru na Prahu, na 5,5 kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný střední a levý jízdní pruh. Na D6 se řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 1,80 kilometru a pozor taky na Pražském okruhu, kde jsou sobě dvě auta ve směru na D1 na 24 kilometru.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: Příjemný chvilky na záchodě po ránu s celovečerním filmem vám přeje Honza.
9: Anabel.
5: A Suska.
8: 3 minuty po 6. ve středu 27. května. Přátelé, po 7:30 budeme zase někomu dělat radost. A ne tím, že mu zavoláme, ale tím, že mu rozdáme dva lupeny na Tři sestry Open Air Tour.
9: Ano, to se koná už tuto sobotu 30. Takže kdo má zájem o lístky, pište si na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a už za půl hoďky zvedejte telefon.
8: A pozor, je to v Brně. Takže to je asi důležitý
9: říct. Důležitá informace.
8: Pokud to máte
9: nebo nemáte cestu, nebo to máte daleko, tak si nepište.
8: Jdeme dál. Škorpíci, Blackout.

0: Dropkick Murphys na Rock Rádiu se songem Turn Up The Dial. Je 7 hodin 11 minut, máme středu 27. května a slaví se Mezinárodní den zdraví a fitness seniorů. Takže holky, tak všechno nás. Nejlepší.
1: Tak Zuzka Kratulu. Ještě není, ale tak my dva spíš bychom, ale my nejsme fitness, my jsme jenom seniori.
0: My jsme fitness.
1: Což je ten smutnější příběh.
0: My jsme do starého železa, Zuzanka ještě mladá holka, ta ještě skáče přes kaluže. Víš, jak se to říká, taková mladá
1: ona
0: hospirinka.
1: Ona možná i cvičí, ne?
0: Určitě.
2: No, jsem tam, ale no, necítím se díky tomu mladě úplně. Naopak, všechno mě bolí.
0: Každopádně, když
1: ale já se chystám začít, bych chtěla říct, jo.
0: S čím?
1: No, s cvičením.
0: Gratuluju.
1: Nechci vyhrožovat, ale pokračuju.
0: Promiň. Když jsme u těch starých věcí, tak k dnešnímu datu 27. května se váže ještě jedna obrovská významná historická událost a to je operace Anthropoid. Rok 1942, 27. května. Víte, co to je? Operace Anthropoid? Josef Gabčík, jako Jan Kubiš?
1: Slyšela jsem to.
0: Atentát na Heydricha? Víme?
2: Já myslela, že už to bylo před měsícem.
0: 27. května. Je to dneska. No a kapela Proteus v čele s Trejdou Protem loni vydala desku Svět lidí, kde je právě i song Anthropoid pojednávající o této historické události. A kapela k tomuhletomu songu natočila klip, který dneska v 8 hodin večer, v den 84. výročí Anthropoidu, vypustí ven, bude mít slavnostní premiéru. Takže se můžete podívat dneska večer na YouTube kanále. Musím, já vlastně nevím, jestli to můžu prozradit, že jsem ten klip viděl už. Je fakt pěkně udělaný, máte mi takovou specialitku, kterou nebudu prozrazovat, takže se podívejte.
1: A kdybyste se chtěli podívat, jak mě dneska Honza ráno vyděsil k smrti, tak nás sledujte na našich Instagramech Jan Danda a Anabel Fárová. Myslím, že je to velkolepá podívaná. A málem jsem se pomočila, musel jsem se jít přebalit, takže super to bylo.
0: Jako je pravda, že to bylo podobně děsivý jako atentát na Heydricha, ale přežila jsi to.
1: No, bylo to možná horší.
0: Tak jedem dál. Teď si dáme další muziku. Divoký byl a Rozárka na Rock Rádiu.

0: Paul Stanley, wouldn't you like me to know, v 7 hodin a 19 minut na Rock Rádiu. Je středa, je na čase si připomenout, že brzy bude pátek a v pátek máme pro vás takovou legraci, kdy do jednoho pytlíčku strčíme kokot minit, alkohol, horký, že slíže Trautenberg a traktor a budeme s tím tak dlouho třást, dokovať kapely nezahrajou.
1: Vybuchnou v Plzni.
0: Ano.
1: Ano, přátelé, další rock in se koná už tento pátek v Plzni, bude to moderovat Kamil a bude tam tuším i náš rock rádový tým, jestli nekecám.
0: Ano. Měli by přivést prý fungl nový trika, nevím, co to znamená.
1: Ano, ano, to znamená, že máme nový merch, takže si ho tam můžete s předstihem koupit. Myslím, že ještě ani není na e-shopu, že ho můžete zatím pouze také živě si ho koupit, než ho nasadíme na e-shop, jestli už jsme nebyli rychlejší, než tady mluvím. Každopádně my pro jednoho z vás máme 10 lupenů, stačí, když se vyfotíte s vaší partičkou a pošlete nám to na e-mail studio@rokovyradio.cz. Naše odborná porota nevědomých potom vybere jednoho šťastlivého a ten se dostane i s celou svojí partičkou na páteční rockin. Jinak, kdo by to měl do Plzně daleko, tak se můžeme vidět my se mnou, se můžete vidět již tuto sobotu v Jaroměři, kde se koná další zastávka putovního festivalu Rockin.
0: My se mnou se můžeme se mnou, nevidět
2: já,
0: po víkendu.
2: Já, Jolanda, ty hodně budeš někde, takže se těším na tebe a dávej si na mě bacha.
0: Tak, jenom připomínám, máte čas do čtvrtka, čili do zítřka, do 15 hodin v pátek, tady potom toho šťastlivce vyhlásíme. To jsme neřekli, že ne.
1: No, vyhlásíš ho, jakože mu řekneš, ty, co ty tady? Ty jsi zač, ty?
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Já vím, že to vypadalo, že ten rockin bude v Chomutově, ale ne, opravdu to bude Plzeň a Jaroměř.
1: Ano, bude to Plzeň a Jaroměř, je to tak.
0: Za chviličku další muzika, co tam máme? Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.
1: Krásný.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: je půl za minutu. 7:29. A to znamená jediné, dáme si zprávy. And he shoots,
1: he scores! Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme 7:30, jsou tu krátké zprávy. Česká muniční iniciativa by se v dodávkách na Ukrajinu mohla letos dostat na stejná čísla jako za loňský rok. Smlouvy a finance zatím pokrývají něco přes 1 000 000 kusů velkorážní munice. Před odletem na státní návštěvu Estonska to řekl prezident Petr Pavel. Státní duma, dolní komora ruského parlamentu přijala zákon umožňující za vyjádření proti válce a proti režimu zabavovat majetek Rusů, kteří odjeli do ciziny. Podle právníků jde o nový pokus vyvinout nátlak na novináře, aktivisty, politické emigranty, nezávislá média a blogery žijící v zahraničí. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3:0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude opět převážně slunečno, odpoledne místy přechodně oblačno a ojediněle se taky objeví přehánky nebo bouřky, to hlavně na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 pozor ve směru na Prahu, na 196,5 kilometrů se srazil nákladák s osobákem. Bouralo se taky na 5,5 kilometru, tam je kvůli nehodě neprůjezdný levý a střední jízdní pruh. Potom se bouralo přímo v Praze na Pražském okruhu ve směru D1 na 24. kilometru a v Praze taky opatrně na Zenklově, kde máme hlášenou nehodu auta s motorkou.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Nazareti a jejich pohodovka Dream On dohrála krátce po půl osmí, lépe řečeno 8 minut, to už není moc krátce.
1: A kdo si napsal volupeny, tak právě teď přichází váš čas si vzít mobily do ručky a my jdeme volat.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Je 7 hodin 42 minut, jsme zpátky a na telefonu máme Vlastíka Skojetína, sakra, pardon, Vlasto, dobrý ráno přejem.
2: Dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Já se omlouvám, tyjo, tady si s tebou mimo éter vyprávím, jak to tam znám, protože moje manželka byla z Kroměříže a pak ji takhle zkazím.
3: Skojetín, tak mluví na co smysl, Skojetín. Prosím tě.
1: No tak, abyste rozuměli, ono je to strašně těžký, Anabel tady má dneska takový jako velice volný tričko a ten výhled je prostě strašný.
3: Takže si myslel na Skojetín toho, no to je hned.
1: To já tady vidím jeho český mlékárny. Prosím tě, Vlasto, gratulujem, Tři sestry Open Air Tour v sobotu v Brně. Máš rád Tři ségry, jsi velký fanoušek?
2: Jasně, Tři sestry fanánka, to je parádní.
3: A už víš, koho vezmeš?
2: No to ještě nevím, no, manželka není doma, tak musím někoho vybrat.
1: Počkej, manželka není doma.
3: A kde je manželka, kam odjela? Jako odstěhovala se na stálo, nebo se ještě vrátí?
2: Ne, nevím, no, snad se vrátí.
3: Snad?
2: Na kamarádkama na Podhajskou.
3: Jo, no tak doufejme, že se jí po tobě bude stýskat a že si neřekne, hele, vlastně ono je to bez ní docela fajn.
1: Počkej, vy budete mít s paní takovou tu soutěž, kdo z vás se v neděli vrátí v horším stavu, že jo?
2: No asi jo.
1: Prosím tě, Vlasta, to mi řekni. Kojetín, seš vinař nebo pivař?
2: Já pivař.
1: Pivař, no vidíš to, na Moravu?
2: U nás toho vína ještě moc není, to je kousek jižnější.
1: Já vím, ale já třeba jako můj bývalý tchán, ten jako rozhodně se toho nebál, i když ten pil všechno, co teklo vlastně. prosím tě, ještě mi řekni jednu věc. Ty si nám do našeho messengeru posílal minulý týden fotku s Anabel, jste někde vyfocený spolu na nějakém festiáku. Kde to bylo?
2: No to je z Magma Festu z Jihlavy.
1: Z Magma Festu, no
3: a jedeš
1: to
3: letos?
2: No jo, tak nevím, jak jsme to plánovali, ale ještě nevím, no ještě jsme se nedomluvili, tam těch termínů. Máme toho moc na prázdniny.
3: No to chápu, prázdniny, to je jako peklo, já taky pracuji každý víkend, takže chápu. Ale na Magmáči budu, tak se tam když tak uvidíme, když vyrazíte s manželkou.
2: Jo.
1: Každopádně dobře. Ještě jednou gratulujem, moc si užij, Tři sestry, pozdravuje od nás, pořádně tam zapař.
2: Moc děkuju.
1: Není
3: užij
1: vůbec
3: si to a krásný den, ahoj.
2: Mějte se hezky, ahoj.
1: Taky, čau. Ahoj, hezký ráno.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: A když jsme se o tom ránu bavili,
3: tak si dáme ráno.
1: Jiné kafe.

0: Ghosti a jejich Spillways, neboli Cesty flusanců v 7 hodin a 51 minut, jak se říká. Cesty boží a cesty flusanců jsou nevyzpytatelné, protože nikdy nevíte, kam to zafouká a pak vám to přistane třeba na motorku.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když se v motokecech ozvejte do Mostu, většinou je to spojené s pozvánkou na superbajky, ty už letos byly, a nebo Czech Truck Prix, které teprve bude, což ovšem neznamená, že by se na severu Čech v mezidobí nic nedělo, opak je pravdou. Třeba už tento víkend můžete vyrazit na enduro. Do Mostu se totiž po roce vrací ta nejvyšší tuzemská endurová liga, Open mistrovství České republiky a přebor České republiky. Během nadcházejícího víkendu se jezdecká špička, ale i ostatní závodníci utkají na trati v areálu společnosti Keramos. Enduro je disciplína, která je dost možná nejkomplexnější ze všech jednostopích, protože tam jde o rychlost, přesnost, odolnost, ale i nejlepší souhru mezi strojem a jezdcem, a to vše v těch nejnáročnějších podmínkách, které jsou pokaždé jiné. V sobotu se startuje v 9 ráno, postupně se do závodu zapojí jezdci, ale i jezdkyně všech kategorií. Odpoledne pak diváky čeká i vložený přípravný podnik dětí v mini enduro. Nedělní program pak startuje v 8:30 a opět to bude přehlídka bláznů až do odpoledních hodin. Jinak areál Keramostu najdete kousek od mosteckého letiště. Akce je samozřejmě koncipovaná jako celorodina, takže si tatínci vemte hodně peněz, protože i manželky, partnerky a vaše dítka si přijdou na své. Ale hlavně se o víkendu vyražte na mostecké enduro podívat. Tahle disciplína má své kouzlo.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Za minutku a něco bude 8 hodin ráno. Ladíte středeční rokový rozjezd s Nirvánou a songem Poli. Songem, který prej budeme hrát jednou Anabel na pohřbu, tak doufíme, že to bude třeba ještě aspoň za 14 dní. Za chvíli Zuzka zprávy a tak dál. Hezký ráno.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to v úterý sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Členové sněmovního výboru pro obranu dnes ráno projednají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byli pozváni současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který je kandidátem na jeho nástupce. Americký prezident Donald Trump podstoupil krátce před svými 80. narozeninami každoroční preventivní lékařskou prohlídku a podle něj všechno proběhlo perfektně. V uplynulém roce rozvířily debaty ohledně prezidentova zdraví modřiny na rukách nebo zjevná ospalost při schůzkách. Pro Trumpa se jednalo o třetí prohlídku od návratu do funkce amerického prezidenta loni v lednu. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. I když po gólech ve skupině B obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude

0: převážně slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno a ojediněle se taky objeví přehánky nebo bouřka, to hlavně na východě a Moravy a Slezská taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 60,5 kilometru se srazil nákladák s osobákem a řeší se nehoda taky v Jihlavě na Znojimské ulici.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: 3 minuty po 8 vám hezký ráno přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Už 4 minuty, dobře. Je středa 27. května, máme před sebou poslední hodinku, protože je dneska středa a ne jiný den, ale středa. Tak si dáme po 8:30 hospodský kvíz. Asi bychom mohli prozradit, že dneska jsem ho udělal já a bude se věnovat bubeníkům, lépe řečeno tomu, co bubeníci nahráli. Takže dneska si možná holky zase zahrajete spolu.
4: No, tak to jsem zvědavá, kdo si koho vybere a jak to dopadne. V poslední době jsem to docela válcovala. Jsem na sebe hrdá.
3: Já doufám, že tě dneska někdo porazí.
4: Jakož to byla blondýna, když tady porážím všechny, tak cítím se důležitě, chápeš?
3: Tak třeba to dneska nevyjde.
4: Jde.
3: Budu držet palce oběma z vás.
4: Řekneš mi odpovědi předem, abych se nestrapnil.
3: Ne, já to vždycky. Jedem dál. Arakain, adrenalin a tak dál.

0: Darkness always wins, temnota vždycky zvítězí, zpívají Hailstorm v loňský novince na Rock Rádiu 13 minut po 8.
1: To mi vzalo veškerý naděje na lepší život.
0: Já se omlouvám, v tom případě ti zlepším teďka náladu určitě pohledem do historického okna. Mám tady jednu ptákovinu z AC Blesk DC. 27. května roku 2010 hráli AC/DC na letišti tady u sousedů v rakouském Walesu. Není to jako Wales, ale Wales. No a hráli tak nádherně, až normálně fanouškům tekly slzy.
1: Myslá sliny.
0: Ty taky možná.
1: Jo, tak co se tam dělo?
0: No, jako kapela si asi myslela, že jim to teda fakt jako dá, že to je z toho. Nicméně fanoušci začali na koncertě slzet. Některý až tak, že je pálili v oči. A to až tolik, že jich 150 nakonec skončilo v péči lékařů.
1: No, takže tam vybuchla nějaká plynová bomba, nebo něco se tam dělo?
0: Je možný, že třeba víš co, dáš si klobásu a pak pouštíš nějaký větry, ale ani to ne, byla to prosím tě alergická reakce. Mm-hmm. A ono totiž v období před tím koncertem dost pršelo a organizátoři se báli, že potom, když jim tam naběhnou tisíce lidí, že jim ty zelený plochy úplně zdevastují a bude to bažňák, mm-hmm. že jo. A rozhodli se tomu velice inteligentně zabránit tím, že to celý posypali mulčovací kůrou.
1: Víš, to jsou šikulové, takže tam přiotrávili půlku lidí.
0: Takže no, ne, že by jako přeotrávili, že jo, ale to je, že jo, kůra rozdrcených jehličnanů a prostě pokud je někdo alergik, tak furt v té kůře jsou nějaký věci nebo zbytky pilu, co já vím. Takže jako jak tam ty lidi pařili, tak se to všechno vzneslo, ty oblaky.
1: To je super. Já jsem teď teda plakala na koncertu svojí dcery, ale tam nebyla potřeba mulčovací kůry, ona prostě byla dobrá.
0: Neměla jsi něco náhodou? Jako nedala jsi něco?
1: Ne.
0: Cučoukla si samo, aby to bylo vidět, že maminka pláče.
1: Teklo to samo, bylo to velmi kvalitní výkon.
0: Tak slyšeli jste to, přátelé. Kdybyste potřebovali někdy na pohřeb třeba profesionální plačku, tak za 5 litrů na hodinu vám tam...
1: Já dojdu zaplakat.
0: Tak, Anabel zapláče.
1: On za mě kopne do kotníku, já zapláču. Máme to domluvený.
0: Já bych šel s tebou, ale to bys mě musela kopnout kousek vejš a to bych brečel 3 dny, to nechci.
1: No, teď to uděláme, to bude duo takový, duo plačka. Těšíme se na vaše objednávky, pište nám.
0: Jdeme dál, dáme si Dream On od Aerosmith na Rock Rádiu.

0: Green Day a jich Bang Bang na Rock Rádiu v 8 hodin a 23 minut, což znamená, že dneska je středa, za chvíli bude půl devátý, dáme si hospodský kvíz, no a hned potom v 9 hodin už tady nebudem.
1: Ano, protože dorazí hvězdný host, můžete se těšit na...
0: Kamila.
1: Taky, mimo jiné, a...
0: Daron, Malakian,
1: ano.
0: Přijde.
1: Ne, není to on, je to Daron, ale trošku vedle.
0: Jirka Daron, jeho táta.
1: Ne.
0: Strejda?
1: Děda.
0: Ježiš, dostaneme do držky, až přijde.
1: Víte, za melou, ty magoři.
0: Dneska v 9 dorazí na rozhovor pořadatel Metalfestu a Masters of Rock, otec těchto těch festiáků Jirka Daron. Tak já doufám, že budou nějaký aspoň zase perličky z zákulisí s kapelama, nějaký zážitky, který teda samozřejmě Jirka může říct, protože věřím, že stejně jako já mám
1: Pra otec Čech,
0: kapel...
1: taky jo, on má spoustu ano. zážitků. Takže přátelé, laďte od 9 našeho hvězdného hosta společně s Kamilem, který ho jako vždy vyspovídá do morku kostí, a kdybyste měli důležitější program, tak nemusíte být smutní, protože ještě dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách.
0: Ano. Mně se líbí ten morek koský, no nic. Jedem dál, za chvíli Plexis a Báry.
1: Máš s morkem.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
18: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Happy Sport!
5: Půjčovna a Servis Call.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Plexis a Báry na Rock Rádiu 2 minuty po 8:30. Blíží se zpravodajství z hokeje. Jak to tam, Zuzko, vypadá? Kolik si tentokrát vyhrála?
1: Vyhrála jsem 4 kila, takže...
2: A zase si vsázela proti našim? No. Já jí miluju. Zásadně sázím proti Čechům, ale fandím nám samozřejmě. To je přece jasný, jako jak jinak.
0: Já úplně si představuju, jak sedíš u té televize a říkáš si... Ne.
2: Je rozpolcená, vlastně přesně. Bych chtěla, aby jsme dali gól, ale vlastně vůbec.
0: Nepřemýšlel tvůj tatínek, že tě ještě vrátí do babyboxu třeba za tohleto?
1: No to samozřejmě, vždycky, když je hokej.
2: No to je jasný, no. Tak rodinné hádky ještě, že naše nesledují sport a já taky ne. U nás to nehrozí, my se hádáme kvůli jiným věcem.
3: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, a to i přesto, že vedli 2-0. Ve skupině B obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce přiznal, že jeho tým už ve 3. třetině nevydržel čelit síle soupeře. K posunu na 2. místo v tabulce skupiny B potřeboval s týmem získat plný počet bodů. Klíčový teď podle něj nebude trénink, ale regenerace. Nabrat co nejvíc sil před rozhodujícím zápasem.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
1: Auto srazilo chodce v Ostravě na ulici 28. října na přechodu na křižovatce s ulicí s Novinářskou. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 13. kilometru. Je tam v sobě 5 osobáků, neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D6 se řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 79. kilometru a bouralo se taky v Liberci na Komenského.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: 30 Seconds to Mars a jejich God's Eye neboli Božský očíčko 6 minut po o půl devátý.
1: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: A protože středa, je to zase tady, přátelé. Dneska hospodský kvíz budou hrát holky. Nevím, jestli dáme posluchačům vybrat, aby hrála jedna z vás, nebo si zase zahrajete obě. Já myslím, že by bylo zajímavější, kdybyste si to dali spolu, co vy na to.
2: Tak nebo to můžeme nechat na posluchačích, jak chcete. Nebo
0: tak se domluvíme po telefonu.
2: Brejné, to je zoufalý výraz.
0: No každopádně, pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz, dnešním tématem je, nebo jsou zajímavé nahrávky bicích figur a rytmů, podíváme se do světa bubeníků, tak můžete volat na telefonní číslo 725844424. A kdo se dovolá, i dneska pro ní máme speciální dárek, další knížku Legendy Formule 1, kultovní jezdci, kteří přepsali její je nádherná, veliká obrázková knížka.
2: Ano.
0: Ano, krásná a tlustá, jako něco já. Jako my. Tak pokud chcete, volejte na hospodský kvíz 725 844 424. Za chvíli jsme zpátky.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolith ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás!
11: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
12: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
11: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
20: Je 8.41, jsme zpátky a soutěžit s námi dneska bude Martin. Zdravíme do Tábora, přejeme hezký ráno.
21: Já vám taky.
20: Nazdár, tak prosím tě, všechno víš, vybral jsi dneska jako soupeřku Zuzku, takže Anabel právě si tady utírá zbytky potu, je šťastná.
22: Tak, já jsem šťastná, že nemusím dneska výjimečně soutěžit.
20: Takže jdeme na to, dneska se podíváme na nějaký zajímavý nahrávky bicích figur a rytmů. Poslouchejte, tohle je ukázka číslo 1.

0: Slyšeli jste jednu z nejznámějších bicích figur, která existuje, to takzvaná Rosanna Shuffle. Houpavý beat ze songu Rosanna od kapely Toto. Je to jeden ze svatých grálů bubeníků, díky kterému se pozná, jestli ten bubeník fakt umí hrát nebo jako moc neumí, protože se tak hezky houpe. Vymyslel ho tehdejší bubeník Toto, Jeff Porcaro. A mě zajímá, který bubeník byl inspirací tohoto beatu. Buď to byl za A jazzovej bubeník Bernard Purdy, nebo za B jazzovej bubeník Buddy Rich, a nebo za C rockovej bubeník John Bonham z Led Zeppelin. Tak, Martine.
1: No, protože absolutně nemám páru, tak budu typovat a typuju Ačko.
0: Dobře, Zuzko.
2: Jsem na tom úplně stejně jako Martin. Jediný bubeník, kterýho já znám, je Kamel Drap, takže tohle bude fakt zajímavý kvíz, tak já dám třeba Cčko.
0: No vidíte, a pravdu máte oba, protože správně za A i za C kapela Toto za song Rosanna díky jeho beatu potom dostala Grammy. Ten výsledek zní takto. Takže tady víme. Pojďme na ukázku číslo 2, po prvním kole 1-1. Tahle tabicí figura má zásadní zajímavost ve zvuku. Je totiž téměř nemožný zahrát naživo, protože je nahraná dvěma bubeníkama najednou na dvě bicí soupravy. Který song se pyšní tímhle bicím zázrakem? Buď je to za A Seven Nation Army od kapely White Stripes, nebo za B je to song 2 od Blur, a nebo za C je to Lust for Life od Iggyho Popa. Martine?
1: Cčko.
0: Dobře, Zuzko.
2: Já mám taky Cčko.
0: Tak já vám pustím správnou odpověď. Přesně tak, ani jedno, je to za B, Song 2 od Blur, je to Bčko. Song 2 z páté studiovky Blur od britské kapely Blur. Tenhle beat nahráli dvě bicí soupravy. Na jednu hrál bubeník kapely Dave Rowntree a na druhou hrál tehdy kytarista Graham Coxon, který k té základní bicí figuře začal zběsile bouchat do rávků bicích a do přechodových bubnů a vznik tenhle ten beat, který vlastně naživo pak nikdy nehráli. Tak po druhém kole stále 1-1, tak uvidíme, jestli dáme rozstřel. Třetí ukázka. Třetí ukázka je pro bubeníky taková technická učebnice heavy metalu. Vo jakou kapelu a jaký song jde? Buď to jsou Motorhead a Overkill, nebo jsou to za B Judas Priest a Painkiller, a nebo za C Metallica a jejich One. Martine?
1: Já bych typnul Metalliku.
0: Dobře, typuješ Cčko, Zuzko?
2: Já dám zlatou střední cestu.
0: Zlatá střední cesta za B Judas Priest Painkiller. Správná odpověď zní takto. Tak doufám, že podle té kytary jste už poznali, je to za B, Judas Priest.
2: Klepu se po ramínku.
0: Ano, Painkiller, rok 1990, stejnojmenný album a premiéra bubeníka Scotta Travise byl v kapele Novej a tenhle ten song nahrál se svým silným úderem a v šíleném tempu a aby udržel celý song hrát ty kopáky, to tu, tak přišel s poměrně novou survival technikou hry na kopákovou šlapku, kdy se tak jako pata nohy hejbe do stran, aby ty rychlý kopy šly dělat a zároveň bubeník nedostal křeč do nohy a mohl to vůbec celý odehrát. Takže jestli dobře počítám, tak je to 2-1 pro Zuzku.
1: Ano.
0: Takže tleskáme.
2: Děkuji.
0: Nicméně, Martine, nepřijdeš. Zkrátka, knížka Legendy Formule 1, kultovní jezdci, kteří přepsali dějiny, je samozřejmě tvoje. Tu ti záhy posíláme, takže někdy ještě možná tenhle ten týden čekej Ježíška. Zuzce samozřejmě gratuluju, týdám potom pusu, ta to bude mít za trest. Anabel je v pohodě, protože celou dobu neposlouchá. Martine, měj se krásně a zase někdy zavolej.
3: Tak pá.
1: Já to děkuji, mějte se hezkým. Ahoj. Ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a teď už pojďme zpátky k muzice. Mám tady svoji oblíbenou pecku, kde jsou taky nádherný bicí. A to jsou Krucifisk a
5: Láska je kurva.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzor.
0: Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Tento týden v

0: mými hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, pavidometalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Český prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem nebo s premiérem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, hlavně s ohledem na Rusko. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 7,40 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia. Jihokorejští odboráři dnes schválili dohodu se společností Samsung, která odrátí hrozící stávku v největším světovém výrobci paměťových čipů. Protestu, který mohl ohrozit globální dodávky čipů a poškodit korejskou ekonomiku, se podařilo předejít díky navýšení zaměstnaneckých bonusů z příjmů firmy z prodeje čipů pro umělou inteligenci. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude opět slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno a ojediněle se objeví taky přehánky nebo bouřka, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: D2 je aktuálně uzavřená ve směru na Brno. Na 13. kilometru se srazilo 5 osobáků. Na D6 se taky bouralo ve směru na Karlovy Vary na 79. kilometru. Potom se řeší nehoda na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno na 2. kilometru a v Praze se bouralo na Českomoravské na křižovatce mezi křižovatkami ulic Poděbradská a na Harfě.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
3: Tak je středa, rokový dopoledne startuje právě teď, 2 minuty po 9. hodině a dneska opět hvězdný host. A je to promotér festivalu Masters of Rock, Rockcastle a taky Metal Fest a spoustě dalších jiných akcí, který dělá, a to je Jirka Daron, který ho zdravíme a přejeme hezký ráno, ahoj.
4: Dobré ráno všem.
3: Zuzko, máš nějakou special otázku na Jirku?
1: Ty jo, teď je nic zrovna nepadá. Počkám si na to, co tady vyzjistíš všechno.
3: Tak já pořád pokládám otázky, tak mi napadlo, že nějaký ženský element třeba...
1: Ženský element?
3: On je teda Jirka rozesmátej, on se dobře vyspal, takže je to dobrý, ale třeba víš... nevyspal se dobře.
4: Vyspal. Tak máš krásný pracovní kolektiv tady, to je nádhera, jako no. To se ti to pracuje po ránu, jako no.
3: A tak já jsem tady vesměs sám víceméně. To jenom, no, oni sem chodí jenom kvůli hostům,
4: tady vidíme
3: takže...
4: dvě.

0: Dvě krásné dívky.
1: To je kvůli hostům, to není kvůli mně.
2: Dobře, tak povídat si budeme právě s Jirkou o akcích, které nás čekají, protože festivalová sezóna těch tří největších akcí obecně u nás v Čechách a vlastně Masters of Rock můžeme zařadit i do evropské kategorie, tak ty nás čekají a s Jirkou si budeme povídat o tom, co nás právě na nich čeká. A pojďme si dát teď první muziku, dáme si Eagles.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Jirka Daron. My jsme mluvili o tom, že je to organizátor, promotér těch největších festivalů, který u nás můžete navštívit, jako je Metal Fest, Masters of Rock a Rock Castle, ale samozřejmě i dalších jiných akcí a přivez sem k nám do Čech spoustu kapel, na který jsme se mohli podívat třeba do O2 Areny nebo do jiných míst a taky přivede, ještě než se začneme bavit o Metal Festu a Masters of Rock, tak přivedeš jednu kapelu, která zahraje vlastně v rámci těchto koncertů, ale ještě přednostně. Tak nám něco o tom řekni, Jirko, já nebudu prozrazovat nic.
2: Dívej, jako tak začínáme na Metal Festu v Plzni. Metal Fest startuje jako již tradičně od 5. do 7. června, pátek, sobota, neděle. A protože my v agentuře Prague Koncert použijeme tuhletu lokaci je jednu z našich nejoblíbenějších a doufám, že to je jedna z nejoblíbenějších lokací pro metalové fanoušky, tak jsme si říkali, že to trošku prodloužíme, zvětšíme, přifoukneme a vlastně uděláme takový poprvé večírek, samostatný koncert, ale který samozřejmě strašně pro toho fanouška provážeme s tím festivalem, abychom mu co nejvíc jako věcí usnadnili. No a uděláme teda už ve středu otvírací den Metal Festu se samostatným koncertem skupiny Sabaton. Jo, a tenhle ten koncert není jenom o téhleté hvězdné kapele, která přijde úplně s novým show, scéně bude vyvodit největší tank v historii kapely, ale oni sebou táhnou i takovou svoji family, tomu říkáme, že zpřízněné a provázané kapely. To znamená, tenhle ten večer nebude hrát jenom Sabaton, který bude mít dvouhodinové vystoupení od 9 do 11 hodin, ale před nima zahraje Floriansen a všichni víme, že Floriansen jako je vlastně manželka bubeníka Hannesa ze Sabaton, takže proto jsem říkal taky trošku family provázaní. A před ní vystoupí Majestica, zase skupina kapela bývalého člena Sabaton. No a ve skupině Skardust, která otvírá tenhle ten večírek otvírací ze Sabaton, je vlastně zase zpěvačkou frontmanka Legendary Orchestra, což je vlastně jakoby tenhle ten otvírák na turné Sabaton, když jedou zimní stadiony úplně s jiným programem. To znamená, vzali si sebou další tři super speciální hosty, takže čeká nás krásný večer a my jsme rádi, protože víš co, to prostředí, kde se to odehraje, jako je strašně kouzelný. Jo. Amfiteátr obklopený krásným parkem, v parčíku rozestavěný krásný občerstvení, různé další atrakce, nechybí tam autogramiárový stan. Hned před amfíkem jsou možnosti stanování, parkování, jo. To znamená, je to takový a z druhé strany je zoologická, my zoologickou samozřejmě pro fanoušky máme různý akce slevový, to znamená za 100 korun si můžou projít jako zoušku, to sami děláme jako s pivovarama. No a to prostředí celkově je strašně unikátní, protože když se máme, že z tohoto krásného přírodního amfiteátru jdeš vlastně chvilku pěšky, 1 kilometr jdeš, tak si v historickém centru města Plzně a to je vlastně to, co se mi strašně na tom Metal Festu líbí, je ta lokace, která je strašně přírodní a krásná, a prostě ležíš na dece, v amfíku nebo sedíš na lavičce, koukáš na koncerty, jdeš si do parku prostě občerstvit a takhle a přitom seš za 1 kilometr, co když seš v centru města, tak to je nádherný a je tam velký portfolium ubytování, když třeba nejseš ten typ, že bys chtěl jít pod stan, tak si můžeš jako vybrat od vysokoškolských kolejí až po, já nevím, 5hvězdičkový hotel, co je ti libo. Jo.
1: Tam je super hlavně taky to, že je amfiteátr vlastně jakoby do kopce, takže vlastně vidí každý všichni, v podstatě, vidí. Jak jsi říkal, že se může natáhnout na deku
2: a nádherné vidí prostě, pro sledování
1: že
2: koncertu,
1: to je jako no. Super samozřejmě, no, co se týká.
2: My jsme tomu strašně rádi, že vlastně se rozhodli, jako když jsme hledali pro Metal Fest tohleto prostředí, takže riskli jsme to, šli jsme tehdy do strašně zdevastovaného prostředí, protože amfiteátr, jsme dělali první ročník, jako tak byl až v některých částech nebezpečný, protože tam byli vytrhané lavečky, patky byly různě, ale to se dalo všechno dohromady, ten je krásně zrekonstruovaný. Každým rokem se udělají nějaký novinky, loni prostě dokonce tam spravili místo ještě před pódiem, to znamená, i když přijdou deště, tak to otýká nové do kanálu a tak dále.
1: Což už se několikrát
2: jako jo. Takže vlastně tam tolik vychytávek každým rokem, že je to moderní přírodní areál jako přírodní arena.
1: A když se bavíme tedy o amfiteátru v Plzni, tak nás čeká samozřejmě potom následně Metal Fest. A ty tam máš headlinery, máš tam docela, bych řekl, poměrně dost vyrovnaný headlinery a dost hvězd. Ale asi největší z nich, když teda pominu Sepulturu, Aventation, Anthrax, tak asi největší budou Accept, nebo na těch je to postavený, že ty tam budou slavit 50 let.
2: Je to asi největší výroční, bych řekl, show, které nás čeká na Metal Festu a 50 let je hodně. A k tomu, teď už to vidíme jako i zblízka, protože už nám posílají ty technický ridery a už se v tom klohníčku kamionu přijede a prostě kdy to chtějí stavět a dávat dohromady a co na té stage jako vytáhnu. A opravdu to, co avizovali dopředu, že to bude produkčně největší vystoupení Accept všech dob, je pravda, jo. K těm 50 letům si strašně jako na té vizualizaci dali záležet, takže to bude pěkné vystoupení. Avizovali i taky nějaký speciální hosty, ke kterým jsme se zatím nedomákli, to zatím nevíme, ale...
1: Udat třeba se.
2: Ale to bylo samozřejmě krásný, no. To jsem slyšel už i takový k tomu dalšímu headlinerovi. To je vlastně radostná a zároveň smutná zpráva, to, že přijede Sepultura a je to její poslední koncert v České republice, to je smutný, jo. Takže vlastně jako musíš se přijít rozloučit s touto legendou a prostě naposledy zažít, jako. A už jsem mi slyšel od fanoušku, hele jo, oni teďka skončí jako takhle Sepultura a oni se pak dají s těma kavalerůcama dohromady a bude nová Sepultura, jo, jenomže víš co, když znáš takové to, prostě to zákulisí toho, jo. A prostě, jak se tomu Maxovi Cavalerovi daří skvěle, jako jaký má on, řekněme, rodinný biznis, protože on má několik projektů, tam bere bráchu, tam ho nebere, tam bere syna, jako jo. Teďka všechno to vede jako manželka. Tam není jediný důvod, jo. Prostě k tomuto spojení zpátky. Jako,
1: navíc oni vlastně pod svým jménem přetáčí starý desky,
2: ano, je
1: Sepultury,
2: to tak, jako, no.
1: Takže oni vlastně nemají důvod přibírat ty další členy a nějak se angažovat v tomhle, ale kdo ví.
2: A je to jako samozřejmě taky velké lákadlo, víš co, já nemůžu říct, jako, že největším tahákem jako jsou Accept, jako jo. Já dávám tyto 4 kapely, které si vyjmenoval jako do jedné linky, jako a víš, záleží, jaký je ten prostě Accept je prostě pro tradičního metalistu a 50 let strašná oslava, jako jo. Pro takového už tvrdšího metalistu je ta Sepultura s tím Anthraxem, který vůbec poprvé...
1: Tak pro mě třeba jako pamětníka, já hned tam na mě vyskočí Anthrax prostě.
2: No,
1: já jsem
2: jasný,
1: milovník ten, Big Four, že jo.
2: No, já jsem si členem Metaliky český, tak jako musíš být faroušek Anthrax, to je jasné. Jako.
1: Jirko, ale musíme si něco pustit, aby jsme taky jenom nemluvili, tak si pustíme ty Accepty a posluchače naladíme a pozveme je do amfiteátru v Plzni na Metal Fest, aby věděli, co je čeká. Něco samozřejmě z té novodobé tvorby, aby slyšeli, jak to Acceptům hraje teď, v současné době. Takže jdeme na ně.

0: Vězný host Rock Rádia.
1: Vězný host Rock Rádia. Dneska Jirka Daron, Prago koncert a samozřejmě se bavíme o následujících akcích, které nás čekají. Probrali jsme koncert Sabatonu, který proběhne v Plzni v amfiteátru na Lochotíně 3. června a hned na to bude navazovat Metal Fest. O tom už jsme se bavili, pustili jsme si akcepty, které tam budou slavit 50 let na hudební scéně. A ještě tam samozřejmě jsme se bavili o těch dalších headlinerech, probrali jsme Sepulturu. Ty jsi chtěl ještě říct něco o Tobiasovi Sametovi a jeho Eventejši?
2: Tak nezmínili jsme ještě toho posledního, jo? Dotkli jsme se vlastně Anthrax, Acceptu a Sepultury a vlastně tahle ta metalová opera, to by asi Sameta je strašně populární věc.
1: A to je strašně náročný to tam.
2: Myslíš, že oni odehráli dvakrát po sobě Day by Day Forum Karlín, tak to je síla, to je armáda fanoušků a tam je vždycky jediná taková neznámá, jakože přesně nevíš. Kdo, jací hosté, jací zpěváci s tou avantází dorazí. Ale já jednoho můžu prozradit, protože se nám to stalo zrovna včera. Chtěli jsme, aby na jiný český festival, kde dodáváme skupinu Pretty Maids, mm-hmm. aby nám Ronnie Atkins nahrál pozvánku. Mm. No a došlo k tomu, jakože agenda napsal, OK, nahráme, jak dojedeme z avantází na Metal Fest do Plzně. A říkám, výborně, tak už máme otajněné jedno jméno.
1: Ale měl tam i Erika s...
2: Mr. Big,
1: teď Erika Martina vlastně, který byl vlastně i ve Fóru Karlín, což je obrovská megastar, že jo?
2: Jo,
1: to je neuvěřitelný, jakože tyhle lidi tak...
2: Bob Ketley s Magnum, že jako tam těch jako hvězdných zpěváků, jako fantazie je spoustu a je to opravdu show, kde se střídají jakoby ty hlasy, pak jdou souběžně, jakoby zase několik hlasů zpívá najednou, že jo, mají doprovodný vokál. Je to strašně krásný projekt, jako úžasný a... Tak je to jeden z těch velkých headlinerů Metal Festu.
1: A kdo vám letos pokřtí zvířátko?
2: Hele, děláme to tradičně, jsme tomu strašně rádi z té spolupráci se zoologickou, nejenom, že prostě fanoušku nabízí za tu stovku symbolickou ten vstup do zoologické zahrady, samozřejmě musí ukázat náramek festivalu nebo náramek Sabatonu a pak můžou jít na tohleto slevněný vstupný. No a v letošním roce je to skupina Sabaton. Mhm. Dostali nádherné pancéřované mláďátko. Jo. Je to...
1: Želva.
2: Želvičku měla, vlastně bylo to, myslím, že v loňském roce měla želvu obrovskou Sharon's Reinterpretation. Mm. No a v letošním roce Sabatoni budou mít nosorožce indického pancéřovaného. Dokonce to v němčině, já si to nepamatuju, strašně krásně zní, jako jak Panzerfaust nebo něco takového, jako jo, takže jakoby i tak se to trošku k těm Sabatonům hodí a budou mu dávat jméno. Už něco mají vymyšleného, ale nemůžu prozradit.
1: A tam teda můžou přijít normálně posluchači nebo fanoušci se podívat?
2: Ne, je to jenom pro média. Mm-hmm. No, je to z jednoho prostého důvodu, jako jo, ten nosorožec je někde zavřený, ačkoliv je to mláďátko, tak má 400 kilo. Každým dnem nabere 3 kila nový, jo. Takže on bude mít ještě trošičku víc, jo. Takže prostor je malý, jo, poměrně stísněný a to není zvíře, které bys vypustil, ty Sabatoně by ho někde honili, jako jo. To by bylo možná i trochu nebezpečný. A takže je to takový, on je zatím jakoby v pohodě, oni můžou k němu přijít, můžou ho nakrmit a takhle, ale je to všechno takový strašně kontrolovaný a ten prostor, do kterého se jde, je malý. Jako je to fakt jenom pro média, aby si udělali fotku, televize, nějaký záběr, jo, a samozřejmě pak na nějakém asi menším prostranství, jakoby, takže... budou nějaké přípitky, šampáňo a udělení jména a takhle, jako jo.
1: Takže
2: je to tak, vím, že bude to v televizi, bude to v médiích, jako Rock Rádio, pokud dorazí, tak si to dá na Facebook, sledovat Facebook Rock Rádia.
1: Sledovat sociální sítě i Masters of Rock a tam to všechno bude zobrazený.
2: Tak.
1: Dobře, povídáme se s Jirkou Daronem, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto@štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto@štěpánek.cz.
12: Vše pro bagr, CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr.cz.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
17: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia, Jirka Daron, Prago Koncert a samozřejmě promotér velkých festivalů, jako je Metal Fest, Masters of Rock. Jinak Masters of Rock, teď, když nám dohráli Judas, tak tam taky vlastně byli headlineři. Myslím, že to byl ten přeložený ročník, že jo? Že to
2: no dvakrát, ten... pak se ještě vrátili ob dva roky.
1: Znovu, no, teď jako, tam vlastně byli, jak byla ta bouřka, že jo?
2: Ano, to byla slavná bouřka, která nás dostala až na servery ve Spojených státech, jako kde byly vlastně blesky, které vypadaly, že se dotýkají stage a kluci hrajou, jako no.
1: No a nakonec to museli teda na chvilku přerušit, ale nicméně, my se ještě vraťme k Metal Festu, ty jsi tady měl nějakou důležitou poznámku, která se týká organizace, tak jestli to chceš říct?
2: Takhle, jednak bych řekl, že těší se to diváckému zájmu, že jsme udělali takový ten otvírací večírek s velkou kapelou a výborně se to prodává jak Metal Fest samotný, tak prostě tenhle ten otvírací koncert a my jsme se snažili těm fanouškům nabídnout, co... jako nejsnažší jakoby provázání, aby měli co nejvíc práce s tím, jakože jdou na obě akce. To znamená, když bych začal s ubytováním, tak my jsme normálně prodloužili kempy o jeden den jako zdarma, to znamená ten, kdo si to koupil na Metal Fest, jako, tak prostě zdarma stanuje, parkuje i už po příjezdu k tomu sabatonu. Kempy se otvírají ve středu v 10 ráno, pak tam máme chill village, to jsou takové ty stany, které už jsou postavené, to je o 12 hodin a nejdůležitější jako věc je, že ve 12 hodin ve středu v den konání sabatonu se otvírají páskování, to znamená vstupenku si vyměním za náramek identifikační. O 12 hodin je i prostě NFC Tron dobíjecí místo otevřený, takže jdu si dobít tenhle ten náramek. A když už si dobiju ten náramek na ten sabaton a zůstávám na ten Metal Fest, tak s ním můžu platit, nemusím si to vybíjet a převádět na čip Metal Festu, ale normálně platím s tím čipem sabaton i další 3 dny na Metal Festu, to znamená, jako můžu si tam dát jako na celý víkend, na celý pobyt, na všechny 4 festivalové dny si tam dám jako i peníze. A já bych ještě poprosil fanoušky o to, tím, že říkám, že to otvírá ve 12 hodin, začněte si co nejdříve, jo, si to vyměňovat. Protože festival a areál se otvírá v 16 hodin, jo, a první kapela pak hraje od 6 hodin. Pokud se nepletu, Majestika, když se rychle podívám, Skardust od 6 hodin, jo. A je dobré si to vyměnit, ať nejsou fronty co nejdřív, jako a pak jenom proklouznu do toho areálu, jako ať už prostě se nějak nezdržujeme. To je strašně důležitý, že o 12 hodin to jede, on nejhorší scénář je, všichni přijdeme v 8 večer, jo.
1: A Jirko, tady ohledně těch večírků vlastně, takových těch předkoncertních, budete v tom pokračovat, to je vlastně poprvý. A ty si říkal, že se to těší velkýmu zájmu.
2: Ano, protože se to těší úspěchu a lidi to takhle mají rádi, tak bychom chtěli i v dalších letech jako jet podobný model, jakože udělat 3 festivalové dny a k tomu nějaký Nobel super koncert, jak máme teďka sabatony s jejich special guestama, tak udělat něco podobného i ten příští rok. Už na tom pracujeme a pokud všechno dobře dopadne, tak budeme tenhle ten model Metal Festu i s otvíracím samostatným koncertem vlastně dělat i v příštím roce.
1: Ale teď se přesuňme na Masters of Rock, který nás čeká tentokrát 16. až 19. 7. je trošku posunutý vlastně o týden.
2: Ale to jakoby někdy to bylo takhle, někdy takhle, ono záleží prostě vždycky, jaký kapely jedou, jakoby v jaký termín, jakoby turné, jak to vychází, jako jo, takže no, to vždycky o pár dnů se to jako líší. Jako,
1: ale no, tentokrát tam máš teda fakt jako, to teda musím říct, Halloweeni, tak to je jasný, to je masakr, Marilyn Manson, pak Arch Enemy, který tam vlastně představí novou zpěvačku, což bude taky velký očekávání. Je tam Dirk Snider, přivez si i Rasmus, což je taky, si myslím, u nás hodně oblíbená kapela v Čechách. Takže je tam opravdu ten line-up obrovský Vojvod, že? Což je prostě taky legenda. To je prostě neuvěřitelný, takže jak... to vidíš letos, jako myslíš si, že se
2: tak
1: povedla?
2: Jak, tak jak říkáš ty, jako povedlo se to hodně, jako jo, my to vidíme i na prodeji vstupenek, jako na zájmu diváckém, jako, který je prostě vyšší než v tom loňském roce, jako jo, on ten Masters Rock má takový stabilní, jakoby návštěvy, ale fakt cítíme větší zájem, jako v letošním roce a ten line-up je naprosto skvělý, jako jo.
1: Já tak teda oni ty Halloweeni by to vyprodali to, v podstatě sami, že jo?
2: No, Halloween, jak to říkáš, no, jako je to k 40 letům výroční koncert, který je teda brutálně krásný, jako je to výborná produkce, jo, a ti, co viděli jejich vystoupení v Outvaraní, tak říkali, to byl nejlepší koncert, na jakém jsme kdy vůbec byli, jo, to znamená, ten Halloween, to je obrovský tahák. Já jsem byl podívat i na toho Marilyna Mansona, když ho kluci z Live Nation vlastně dělali teďka jakoby v Praze na konci minulého roku, taky úžasná show, úžasný zpěvák, jako jo, je to vidět, že to je taková světová superstar, jako a já jsem rád, jako že taková superstar se dostane do těch Vizovic, jako je to poprvé, kdy vlastně tohoto démona servírujeme publiku na Moravě a je to něco výjimečného už jenom tím, že on vlastně dokázal na Facebooku Masters of Rock největší číslo v sledování fotografií, jo. On normálně na tom koncertu v Praze nenechal fotografovat fotografii z médií vůbec. Takže jeden fotograf byl od Live Nation. Kluci z Live Nation mě tam protlačili jako druhýho fotografa. Každý jsme měli jednu polovinu před stage, normálně s fosforiskující páskou udělený. A teďka jednu písničku jsme mohli fotit. Furt na něho foukala mlha, takže byl furt mlze, jako jo, ale nafotili jsme nějaký fotky, my jsme dali k nám na Facebook a ty fotky, jak byly strašně vzácný, a tak měli dosah, že je vidělo přes 200 tisíc lidí u nás na Facebooku, jako jo. A samozřejmě já to nepřisuju tomu, že by bylo extra fotograf, to přisuju tomu, že to bylo strašně vzácný, že oni vlastně k tomu ty vlastně novináře moc nepouštějí, jako. Takže to takový, prostě je to superstary s takovýma to věcma, my se na to těšíme a stejně jak se těšíme, jak zmínil s Art Genemy, jako to bude velká premiéra a já jsem jako strašně přesvědčený, protože lidi milovali prostě, že jo, prostě Art Genemy s minulou zpěvačkou, ale i s tou předminulou zpěvačkou. A protože ta původní zpěvačka...
1: Já myslím, že Elisa ještě byla jako víc, ještě tato zvedla za těch posledních 10 let ještě...
2: Jo, kapela nabalo fanoušky každým rokem, jako bylo víc a víc, a my jsme to viděli na těch samostatných koncertech, které s nima děláme. Ale když jsem, že jako vlastně, že ten management a ten, kdo vlastně je strůjcem, jakoby tady téhleté kapely, je vlastně původní zpěvačka Angela, jo. Tak ona ví, co dělá, jako, a prostě já jsem přesvědčený, jako strašně věřím tomu, že i teď, i když vlastně Alice byla skvělá, tak i teď to může být zase ještě stupíně nahoru a každý jako čeká s tím, jaký to bude. A strašně důležitý jako je vlastně, že Michael je vlastně v kapele ten, kdo tvoří tu muziku, kde ji skládá. Jako, to znamená, jako, myslím si, že to může i posunout tu kapelu i dál. Jako.
1: A navíc tam máš další tahák, ale ten je zase v opačným gardu, protože Kissin' Dynamite tam zahrajou rozlučkový koncert s Hansem Brownem, tedy zpěvákem,
2: to je strašně,
1: což je taky smutná věc, ale o tom si povíme za chvíli. Teď si něco pustíme. Pustíme si samozřejmě Halloweeny, když jsme mluvili o tom, že jsou headlinery letošního Masters of Rock, tak si je pojďme dát, aby posluchači věděli, co je čeká. Píseň, kterou znají od nás éteru Rock Rádia, ta se jmenuje This is Tokyo.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. Vždy

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Jirka Daron, samozřejmě promotér festivalu, o kterých se bavíme. Probrali jsme Metal Fest, teď jsme se zastavili u Masters of Rock, jinak Rammsteini, tak Till Lindemann, velká hvězda loňskýho ročníku Masters of Rock, dokonce měl svoji backstage v backstage. To jsem ještě neviděl, to bylo poprvé.
2: Měli vlastní ryby, že?
1: No měli všechno, jako byl to masakr teda, ale jeho vystoupení bylo super, teda musím říct, jako na Masters of Rock, že jako, no. To se fakt povedlo. Ale my jsme se před chvíli ještě bavili taky o takový speciální akci, protože na Masters of Rock letos zahraje kapela Kiss and Dynamite, která se pro mě zcela překvapivě bude loučit se svým zpěvákem Hansem Braunem, což jsem moc nepochopil, protože to je člověk, který to podle mě tahne jako nahoru.
2: A víš co, je to smutný, jako jo, ale já jsem to celkem pochopil, jo. Ty kluci začali být slavní, když byli strašně mladí, jako jo, měli třeba 15 let, jako, a prostě začali jako je v Německu brát jako na festivaly a takhle. A já musím říct, že to, že se on loučí s tím svou roli zpěváka v Kissing Dynamite a právě na Masters of Rock, jako je neskutečná podsta pro Masters of Rock, je to strašně krásný příběh v tom, že on jako nás má rád český publikum, a když si vybral, měl vybrat jednu zemi, kde by ještě mimo Německo, jako jo, kde by ještě na jeden festival zajel, tak říkal, žádná jiná volba nebyla než Masters of Rock. Protože Masters of Rock byl první festival v celém světě, který je vzal mimo Německo. Jo, to znamená, že byli malí kluci. Tak my jsme je vzali hrát na Masters of Rock a on si to Hannes pamatuje. A od té doby samozřejmě jako jsme se o tyto mláďátka tehdy začali starat, jako tady v České republice. V loňském roce jsme měli vyprodaný Sonocentrum v Brně s nima, jako, takže jako kapela opravdu vystoupala na jako skvělé pozice, jako i tady v rámci České republiky. No a smutné je to, že Hannes už to dál, jako už jako ten mikrofon nechce držet, ale je to spojené s tím, že, jako, že on je povahou člověk takový strašně, bych řekl, až přecitlivělý. Jo. A on to založil se svým bráchou, tu kapelu, to všichni jakoby ví. Jako. Ale on, když jezdí tím turbasem z města do města, jo, teďka prostě někdo nakrchal ještě nějaký ty, třeba na podzim nějaký bacily na něho, teďka on chytne fobii, že jo, prostě z toho, jakože prostě bude nachlazený, že mu se nedá hlasivky, že nebude moc zpívat, že to neodehraje, tak on se dostával sám do takových prostě bych řekl jako asi stresů, jako. A už toho bylo to ježdění, jak začali strašně brzo jako mladí, tak už těch turbasů to ježdění bylo strašně hodně a on už to nedával jakoby psychicky. A říkal, že v žádném případě to není konec, že by se on stahoval z kapely, kterou založil.
1: On bude produkovat, jako, že jo, vlastně.
2: Jo, to je taková druhá Angela Grassou, která se vlastně stará jako o Arch Enemy. Prostě došla do závěru, že už prostě nechce být zpěvačkou ve své kapele, ale že ji chce manažovat, jako, že ji chce řídit. Jako, jo. A tohle to je případ jako je vlastně jako teďka Hannese, jo.
1: No, Jirko,
2: a sám si vybíral zpěváka za sebe, jako jo, takže jako
1: to dělá
2: podobný.
1: Angela taky.
2: Vlastně. Angela to dělá taky, takže prostě je to takový moment. Mě samozřejmě vždycky z toho smutno, že jako těžko si vždycky řekneš, ty však to byl super, to byla tvář jako Kissing Dynamite, jako ty blondětý dlouhý vlasy, jako holkám se líbil, jako a takhle, všechno fungovalo, jako a výborný rockec ta kapela, strašně populární, no ale prostě tak to je život, jako víš, jako když už něco děláš dlouho a najednou dojdeš do stavu, že už nemůžeš, jako, tak musíš to udělat nějak jinak. Jako, no.
1: Jirko, pojďme to uzavřít, bohužel čas nás tlačí, takže pojďme říct nějaký finále ohledně teda Metal Festu, ten jsme probrali, tak pojďme říct ještě tedy na Masters of Rock, pozveme všechny posluchače, samozřejmě ten line-up je naprosto úžasný ve všech čtyřech dnech, který se bude Masters of Rock konat. A my si teď na závěr zahrajeme Marilyna Mansona, protože jak jsi tady zmiňoval, tak je to obrovský tahák letošního ročníku, který vlastně celý Masters of Rock uzavře letos. Takže můžeme k němu něco říct. Já se tě třeba zeptám, jak složitý bylo dostat Marilyna Mansona na Masters of Rock. Byly tam nějaký...
2: Ale jako musím říct, jako, že to nebylo tak složitý, jako my jsme na tomhle spolupracovali s agenturou, která ho dělá v České republice, z Live Nation, jako a musím poděkovat Robertovi Parkertovi, jako, že jako, se o to postarali skvěle, jako a myslím si, že to nebylo takhle pro ně jako složitý a já musím říct, jako, že to jméno Masters of Rock jako ve světě je strašně velký, jako jo, a pokud mi na některý umělce nedosáhneme, tak jenom díky tomu, že máme nějakou kapacitu toho areálu a prostě, že už pak nás nepustí finance k tomu, jako jo, to znamená, jako můžeme jít jakoby na ty hvězdy, na který prostě máme prostředky, který jsme schopni vybrat v rámci prostě vyprodaného areálu Vizovické likérky, že jo, jako jo. To znamená, nebylo to úplně těžký, jako jsme rádi strašně, jako že to dopadlo, stejně jak jsme rádi jako za ostatní jako skvělý kapely, jako já teda jako bych se ještě dotkl těch, který jsme se nedotkli tady, jako jo, to znamená jako
1: tak
2: kapela pro mladý In Flames, jako taky poprvé na Masters of Rock, Drasmus Finska poprvé na Masters of Rock, Dirk Schneider, miláček českého publika, přijíždí hrát 40. výročí alba Balls to the Walls, což je prostě taky skvělý. Další mláči českého publika Max Cavalera, jako jo, takže přijíždí taky prostě s projektem Cavalera. Pak Forešvan z Německa, jako kapela, která jde podle mě každým rokem nahoru a nabaluje po svým neskutečným show, jako to je mnoho muzikantů ve středověkých kostýmech, výborné. Lordi, unikátní show, horror show z Rock Castle, jo, takže je to prostě s velkým hradem jako na pódiu jako, a tak dále.
1: Všechny kapely najdou na webu Masters of Rock, můžete se podívat na kompletní lineup a my si tady teď dáme zmíněnýho Marilyna Mansona, abyste věděli, na co se můžete na letošním ročníku Masters of Rock čekat nebo na co se můžete těšit. Jirko, já ti moc děkuju za návštěvu.
2: Děkuju za pozvání a vidíme se příští týden na Sabatonu a na Metal Fest Opener v Plzni.
1: Tak čau, díky.
2: Čau, čau.

0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odvetá se bude hrát v sobotu v Táboře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Pojďme se podívat na počasí. Dneska převážně polojasno, na jihovýchodě možnost lokálních přehánek a denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A co se týká našich cest, tak tady mám jedno upozornění, to se týká Ústí nad Orlicí v ulici Lochmanová. Tak tam je nehoda nákladního auta a autobusu. Překáží to v provozu, počítejte s omezením a malým zdržením. Pevný nervy a v pořádku dojďte, šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Rokový dopoledne pokračuje něco málo po 10. hodině s vámi Kamil, já vám přeju hezký den a povídali jsme hodně, tak si pojďme hrát. Dáme si Metalliku, dáme si All Time Low a na začátek Láďa Křížek s Taniou a jejich Kamiendou lásky mé.

0: Bring Me Down a Hello na Rock Rádiu. 10 hodin 22 minut, krásně jsme zaspomínali na rok 1979, ale pojďme do současnosti a to konkrétně na následující víkend, protože nás čekají další dvě zastávky festivalu Rockin. Jeden proběhne v Plzni a ten druhý hned v sobotu v Jaroměři. A pokud byste chtěli vyrazit do Jaroměře, tak rozdáváme lupeny na Rockin Jaroměř. Ale musíte zajít na naše sociální sítě Rock Rádia Stage, o kterým už mluvíte, všichni ho už asi dobře znáte, pokud ne, tak si to klidně najděte na www.rockradiostage.cz nebo případně na sociálních sítích. No a pokud se tam podíváte, tak hned zjistíte, jakou formou můžete lupeny na Rockin Jaroměř získat. No a my budeme pokračovat dál. Za chvíli nás čeká Aleš Brichta, Eventeisha a nebo taky Guano Apes.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
11: Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
12: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Guano Apes na Rock Rádiu 10:38 a pojďme se podívat na Rockin, protože v pátek bude pokračovat druhou zastávkou, a to konkrétně v Plzni. My se tam uvidíme, jednak já vás festiákem provedu, ale taky tam budeme s celým Rock Rádiovým týmem, takže si klidně můžete koupit třeba Fungl nový trika, který pro vás máme, ale samozřejmě se u nás zastavit pro samolepku, nějakou tu placku třeba, nebo cokoliv jiného, co tam pro vás budeme mít. Víte, že ten stánek je vždy plnej. No a samozřejmě se můžete těšit, a to je důležitý a hlavní, na kapely, který tam vystoupí, a tentokrát to budou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg a samozřejmě Traktor. No a pokud byste chtěli vyrazit na Rockin do Plzně, a to s 10 lupenama od nás, tak máte možnost, protože stejně tak jako do Českých Budějovic pro vás máme 10 lupenů pro celou partu. Stačí, když na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí party, se kterou byste chtěli vyrazit, no a pak počkáte do čtvrtka do 15. hodiny, protože tam se to celý potom uzavře a vyhlásíme příští den v rokovém rozjezdu toho šťastlivce, který těch 10 lupenů získá, což je teda super. Vemte si, že jenom něco někam pošlete, no a pak můžete vzít svých 10 kamarádů a vyrazit na Rockin do Plzně. Takže na to koukněte, posílejte fotky, jak jsem říkal, čas máte do čtvrtka, 28. května do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. A já jsem moc zvědavej, s kým z vás se na Rockinu v Plzni potkáme.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A pokračujeme dál. Za chvíli nás čekají Kabáti, dáme si taky Entrex a Nickelback budou.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná...

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu. Americký prezident Donald Trump teď podstoupil každoroční preventivní lékařskou prohlídku. Uvedl, že všechno proběhlo perfektně. V uplynulém roce rozvířily debaty ohledně prezidentova zdraví, modřiny na rukách nebo zjevná ospalost při schůzkách. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu tak naši obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se musí stěhovat. V něm se zítra utkají v Curychu s Finskem.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, jak to bude vypadat dneska. Já myslím, že celkem přívětivě, pokud máte rádi počasí posledních dnů, protože by mělo být opět převážně polojasno. Na jihovýchodě možnost lokálních přeháněk, ale denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Poctivě to tady studuju, kde se co děje, abych vás informoval aktuálně o nějakých komplikacích a nehodách. No, pokud bych vás měl informovat, tak jenom nehoda, která se týká Prahy, Střešovic, a to konkrétně ulice Sibelio. Ova, tak je to správně, tak tam se řeší nehoda nákladního osobního auta, ale je to v takové ulici, kde asi úplně, nevím, každopádně tam počítejte s omezením, ale jinak, co jsem se koukal na ty hlavní tahy a ty větší města, tak nic aktuálního tady hlášeného není. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a v pořádku dejte, šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my se můžeme pustit do elektrického oběda, který startuje právě teď, 3 minuty po 11. hodině, a s vámi je Kamil Dráp. Já vás zdravím, přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď to bude na vás. Můžete si začít psát k nám do Messengeru na Facebook a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. No a něco společně vybereme. Pokud to bude v mých silách, tak vám to velice rád zahraju. No a první příspěvek, který pouštím já, tak dneska bude takovej, řekl bych, krásně autentický a spojený s tím počasím, který venku je, s tím teplem, protože tahle skladba do něho krásně zapluje a určitě vám bude evokovat i krásný letní počasí. Teď i ten název Afrika je danej. Tak si pojďme dát toutou a vy si pište, co byste chtěli slyšet na Rock Rádiu.

Toto a Afrika, píseň, která nám otevřela dnešní elektrický oběd, a na stejný vlně budeme v podstatě pokračovat, protože tady máme přání od Pecana, který napsal, že by chtěl zahrát něco od YouTube a bude to pro nás svářeče do Valtic a samozřejmě i pro tebe a všechny rockery, co poslouchají. Pěkný zbytek dne. Tak si jdeme dát YouTube a jejich Desire.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, muzika podle vašich chutí a přání a Five Finger Death Punch si přál slyšet Robert. Já tady mám další vzkaz, dorazil ze Slovenska. Milý náš Kamilko, zahrál by si nám, prosím, Elán, čokolovek podle tvojho výberu. Skladbu posíláme jako vždy pre teba, pre našich milovaných a priatelů. Velmi krásně děkujeme. Rock Rádio a všetkým dobrým lidí zdraví Bibka a Lucka z obecného úradu Drženicích. Ježišmarja, slovenština. No ale hele, jako lepším se, je to dobrý. Tak vás tam zdravím, já jsem samozřejmě strašně rád, že nás posloucháte na Slovensku a že tam máme fanoušky a že nám píšete, hele, Elán, no pecka, fakt, mám radost, že si přejete Elán. Dlouho jsem tady jako přemýšlel nad tím, co bych nechal zahrát. Nakonec už jsem se rozhodl pro otázníky, ale pak jsem to změnil, protože já tady mám super verzi písně Tuláci v podchodoch. Ona to není ta verze, která vyšla v roce 1983 na jejich trojce. Ta je trošku taková umírněná, ale přetočili ji na legendy. Možná si pamatujete ten soubor, on to vlastně není takový best of, ale jsou to spíš takový rarity. A tam ji přetočili úplně v nový verzi, která je fakt jakože nadupaná a já ji mám strašně rád. Tak jestli dovolíte, tak bych vám pustil právě tuhle Tuláci v podchodoch a právě ve verzi z legend z 90. let. Tak jdeme na ně, tady jsou Eláni.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
12: Wow, barva mechanický pomeranč?
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
0: Rock Radio.

Is This Love a samozřejmě Whitesnake, rok 1987. Na Rock Rádiu v elektrickém obědě si je přála slyšet Markéta. Další přání od Bedřicha, který napsal, že by chtěl slyšet duet s Leonou Šenkovou a Jarkem Filgasem, píseň Nikdy se nedozvíš.

na Rock Rádiu a tahle ta muzika byla pro, jak tady píše, no takhle, zní tady přání, ahojda, byla by možnost zahrát nějakou hodně pozitivní písničku pro moje kolegy z Jičína od Oken, Radka a Drsného Míru, ať jim to v práci utíká, moc děkuji. Tak takhle znělo to přání, já myslím, že Plastik Bernard je velice pozitivní záležitost a věřím, že udělala radost spoustě z vás. Další píseň je od Linkin Park a je tady ve vzkazu napsáno, aby to v práci rychleji utíkalo. Děkuji. Tak si to jdeme poslechnout.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
8: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu, tohle byli Kysáci a Forever, napsal si o ně Petr. O tu další muziku si napsal Radek, který dodává, že šlape si tak Kroměříží a říká si, že by si mohl poslechnout právě v elektrickém obědě Ed Guy, tak já mu to přání splním. Zdravím tě, zdravím do Kroměříže a Radku, tady je máš.

Tak tohle byly Battle Beast na Rock Rádiu, ale už, nebo respektive ještě se starou zpěvačkou Norou, teď už je to všechno jinak a budeme mít možnost vidět i letos u nás v rámci festivalu, o kterých jsme se dneska bavili s Jirkou Daronem, takže taky můžeme otestovat, jak jim to sedí s novou zpěvačkou, ale teď ještě každopádně s Norou, Here We Are, píseň loňská a tuhletu skladbu chtěla slyšet Hanka. No a já tady mám poslední přání, to je od Markéty, která píše, že čekáme s Ondrou synem na vlak, má bohužel zpoždění a je hrozný vedro. Zahraj nám prosím Volbeat, moc děkuji. Markéto, tak to zvládněte všechno a pokud ti aspoň trochu v tom pomůže písnička nebo kapela, kterou máš ráda, tak jedině dobře. A já koukám na čas, že pro dnešek je to poslední přání, který se nám do elektrického oběda vejde, takže se s vámi loučím. Kamil vám přeje hezký den, hezkou středu a samozřejmě si užijte rok. Takovej voraz s Danem, který za chvíli následuje. Charity!

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Service Call.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět o několik desítek haléřů klesl. Litr benzínu zlevnil na 44 korun a 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 41 korun a 43 haléřů. Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším středisku Špindlerův mlýn v sobotu nynější provoz na Medvědíně rozšíří 6-sedačková lanovka ve Svatém Petru na Pláně. V letním provozu je už taky lanovka na Černou horu

0: máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Rock Radio. Dobrava.
4: V ulici Milady Horákové v Praze nehoda autobusu s osobním autem, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
5: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej voraz.
4: Já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině, začíná rokový vora s Danem. Já jezdím teďka do práce se schladil, že tady mám klimatizaci, venku je fakt pekelně, to už se nedá. Už se těším na zítra, až se ochladí. Doufám, že máte také klimatizaci a já vám k práci pustím nějakou hudbu, třeba Rolling Stone, Doga, alebo Pop Evil, tak jdem na to, pojďte.
5: Rock Radio.

0: To byly Kaiser Chiefs a jejich Ruby z roku 2007. Jsem trošku zazpomínal na mládí. No a já tady celý týden mám rozdávám furt nějaký lístky na něco a já v tom budu dneska i pokračovat dál, protože na Sockách Rock Radio Stage rozdáváme lístky na Rockin do Jaroměře, je to v sobotu 30. května, já tam teda taky jedu, Anabel to bude moderovat, takže kdybyste se s náma chtěl potkat, tak musíte mrknout na Rock Radio Stage, dát tam sledování, je tam příspěvek na ten Rockin do Jaroměře, vy tam označíte, koho byste tam vzali a proč byste tam chtěli jet. A my dneska v 5 vylosujeme 4 šťastlivce, který dostanou 2 lístky, aby se dostali na tenhle ten Rockin. Takže kluci vás tam pošlou a potkáte se tam s náma. Bude tam výborná hudba. Koukal jsem v Pětamoru i Dimitry, na ty se těším, na ty já tam vyrazím. Takže mrkněte Rock Radio Stage, sledování, napsat, označit. No a možná se potkáme. A já vám tady pustím nějakou hudbu, třeba Daniela Landu Motýlek, Chrise Cornela a teď skvělý Ozzy Osbourne a jeho Mr. Crowley.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Heroes Gate 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: Rock

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: A to byly Manowar. A my se jdem podívat na další rokin, a to do Plzně, protože v pátek je druhý rokin, protože v sobotu je třetí, to bude Jaroměř, v pátek je Plzeň 29. května. A já zase mám pro vás další lístky, ale to bude trošku jinak než předtím. Tam se můžete těšit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trantenberg, Traktor, který slaví 25 a jedou jenom s náma na rokinech. No a Kamil to tam bude celý moderovat, plus tam bude náš tým a naše hostesky tam budou prodávat nový trička, který máme rokovýho rádia. No a vy musíte udělat pro to, abyste dostali ty lístky, dostane jeden z vás, jich dostane 10 pro celou partu a vyfotíte, vlastně s celou partou se vyfotíte nějakou crazy fotku, čím ujetější, tím lepší a pošlete to na studio@rokovyradio.cz a my pak vybereme ve čtvrtek někdy v 5 hodin, se vybereme, nebo ve 3 hodiny tady koukám, pardon, ne, v 5, ve 3 hodiny vyberou kluci, jednoho z vás tady tam pojede celou partou. Takže na to mrkněte, vyfojte nějakou fotku, nebo jestli už máte z nějakého rokinu, tak ji tam klidně pošlete, ať vyrazíte na mejdan.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím, co určitě na rokinech nebude, Bon Jovi, Jiné kafe a teď Linkin Park a jich Numb.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do dní vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
14: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Už zase nejde internet.
19: A Wi-Fi je pomalá.
18: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
17: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.

0: víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci jabloneckého územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. A ještě NHL. Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a po pouhých 4 zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Lavinám nestačila ani asistence Martina Nečase.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, pol až polojasno, místy přechodně až oblačno, ojedinělé s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty je 25 až 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici obecního domu v Praze je nehoda dvou osobních aut a je tam průjezd se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. A já jsem před chvilkou koukal z okna a viděl jsem bezdomovce, který chodí žebrat kolem aut. A vzpomněl jsem se na perfektní story, kdy stojím venku u hospody a jde okolo bezdomovec. A říká, šefe, nemáš nějaký cigáro? Tak mu dávám jedno a on říká, a pak na potom ke kafíčku. Tak jsem si zastavil toho bezdomovce, jak si dělá to kapčo a hezky si udělá pohodu. No a já mu pustím nějakou hudbu, třeba Rainbow, Harley, anebo Black Label Society. A jdem na to.
0: Rock Radio.

0: To byli Lemonheads a jak Mr. Robinson z roku 1992. No a dneska je středa, takže Kamil tady měl hosta a byl jim Jirka Daron a je to pořadatel Metal Festu Master of Rock. Kamil ho tady měl 9 a od 9 do 10 si povídali o tom Master of Rock. Tak kdo máte rád tenhle ten festival nebo vás to zajímá, tak určitě mrkněte, protože už na našich stránkách rokovyradio.cz v podcastech najdete s ním rozhovor, anebo pak to najdete na YouTube, anebo ještě to máme na Spotify. Takže mrkněte, určitě to bude zajímavý rozhovor. A já vám pustím zase nějakou hudbu, třeba Evanescence, Arakain, anebo teďka Offspring, tak to trošku rozjedem.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
9: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rockový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
1: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu spoliká.
0: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal.
2: Panoptikum tváří za prodaný.
0: Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byly Evanescence a jejich My Immortal. Taková slaďárna se snad půjdu změřit normálně cukr v krvi. Doufám, že nehladíte kolegu doma po ruce nebo v práci. A my se půjdeme pojít na něco pořádného, a to na hokej, protože včera hrála česká reprezentace s Kanadou a zítra už jdeme do čtvrtfinále mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: A zítra začínáme my v 16.20 s Finskem, pak s náma hraje v 16.20 Kanada Amerika a večer Norsko-Lotýsko ve 20.20 a pak Švýcaři se Švédama ve 20.20. No, včerejší zápas, tak nějak jsme jako čekali, i když teda jako Češi hráli do druhé třetiny jako líp, ale pak ten Celebrini prostě zabral a otočili to na 3-2. Škoda, mohli jsme mít lepší výchozí pozici, ale to nevadí. Mně se líbil výrok Radima Roulíka, že řekl, že kdyby byl Crosby se Celebrinim na naší straně, tak jsme vyhráli. Bohužel, Radime, takový hráče nemáme a ty, co máme ty dobrý, tak nepřijeli, nebo v noci vypadl třeba Nečas. Škoda, ale ten už nepřijede, ten měl dlouhou sezónu. Takže tak, uvidíme, snad ty Finy porazíme. Já budu držet palce Finům. Kanada by měla přejet Ameriku, Norové s Lotyšima to bude těžký, ale myslím, že ty Norové to dají, Švýcarsko, Švédsko, Švýcary to vyhrajou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: A my si pustíme pořádnou rokovou baladu Gány a jejich November Rain.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Vše pro bagr.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
8: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: firmanazážitky.cz.
15: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
16: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
19: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
20: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolkafest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Systém okamžitých plateb se v Česku příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech. Dnes o tom informovala Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Na vyzvednutí peněz má rok. Až se o výhru přihlásí, sázková společnost mu nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství. A ještě fotbal. Baráž o první ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polejasno, místy přechodně až oblačno, ojediněle s přehánky nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

hodině a my začínáme poslední hodinu rokovýho horazu s Danem. Já nevím jak vy, ale my už si v práci hlídáme někoho, kdo vyhrál ten Eurojackpot. Já už tady procházím kanceláře a vedlejší rádia a jestli někdo chybí, tak mám už nachystanou dlažebku, že mu to pak prohodíme rovnou autem. No a co byste si vykoupili, kdybyste vyhráli 2,9 miliardy? Tak mě to třeba napište, abych si koupil 10 bytů, protože kdybych to náhodou utratil, abych aspoň měl z čeho dožít. Že ten důchod nebude žádnej. A já vám pustím nějakou dobrou hudbu, třeba R.E.M., Rybičky 48, anebo Rasmus a jejich Jezebel. Rock Radio.

0: To byly R.E.M. a jejich Man on the Moon z roku 1992. No a jestli chcete na měsíc si zapařit se mnou a s Anabel, tak můžete do Jaroměře, Anabel to bude moderovat, já tam budu chlastat, já totiž nic jiného neumím. A my na Jaroměře rozdáváme lístky, a to na našem Rock Radio Stage, na sociálních sítích, jak na Instagramu, tak na Facebooku. A tam máte příspěvek, kde vy na něj kliknete, hlavně dejte sledování té stránce, pak kouknete na ten příspěvek na Rockin Jaroměř, a vy tam napíšete, koho byste vzali, proč byste tam chtěli jít. A dneska v pět kluci vyberou 4 z vás, tedy dostanou 2 lístky, aby mohli vyrazit na tenhle ten super mejdan. A tam to bude výborný, protože tam budou i nový trička naše z rokového rádia, budou tam hostesky krásný. To už jste mohli vidět, kdo jste byl v Českých Budějovicích. V pátek máme Plzeň a v sobotu máme tady Jaroměř. Takže pojďme se ještě pojít na nějakou hudbu, protože nám zbývá posledních 40 minut rokovýho vorazu s Danem a nás čekají Clash, Bryan Adams, anebo teďka Valda Gang a jejich Eldorado.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
18: Motokeci Marcela Herbolta. Když se v motokecech ozvejte do Mostu, většinou je to spojené s pozvánkou na superbajky, ty už letos byly. A nebo Czech Track Prix, které teprve bude, což ovšem neznamená, že by se na severu Čech v mezidobí nic nedělo. Opak je pravdou. Třeba už tento víkend můžete vyrazit na enduro. Do Mostu se totiž po roce vrací ta nejvyšší tuzemská endurová liga Open mistrovství České republiky a přebor České republiky. Během nadcházejícího víkendu se jezdecká špička, ale i ostatní závodníci utkají na trati v areálu společnosti Keramos. Enduro je disciplína, která je dost možná nejkomplexnější ze všech jednostopích, protože tam jde o rychlost, přesnost, odolnost, ale i nejlepší souhru mezi strojem a jezdcem, a to vše v těch nejnáročnějších podmínkách, které jsou po každé jiné. V sobotu se startuje v 9 ráno, postupně se do závodu zapojí jezdci, ale i jezdkyně všech kategorií. Odpoledne pak diváky čeká i vložený přípravný podnik dětí v mini enduro. Nedělní program pak startuje v 8:30 a opět to bude přehlídka bláznů až do odpoledních hodin. Jinak areál Keramostu najdete kousek od mosteckého letiště. Akce je samozřejmě koncipovaná jako celorodina, takže si tatínci vemte hodně peněz, protože i manželky, partnerky a vaše dítka si přijdou na své. Ale hlavně se o víkendu vyražte na mostecké enduro podívat. Tahle disciplína má své kouzlo.
19: Rock Radio Motokeci.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: To byly Clash a jejich London Calling. A já už tady vítám Kubu ve studiu. Čau, Kubu.
1: Nazdar, čau, čau.
0: My tady celý den furt přemýšlíme, kdo vyhrál těch 2,9 miliardy.
1: Tak já to nejsem, protože jsem přišel do práce.
0: Já to vidím, ale nevidíme Petra zatím, takže...
1: A jo, vidíš, Petr tu není, tak...
0: Je první podezřelej.
1: No, tak jestli se neukáže během 20 minut, tak vyhlašuju, že je to on a schválně si začneme psát nějaký jako přání, co bychom od něj chtěli.
0: Já myslím, že nám nekoupí nic, ale zkusit to může.
1: Vždyť je to kolega z práce.
0: No, právě.
1: No, to je pravda.
0: Myslím, já už jsem viděl Jirku Pelnář, ten tady není, vedle z rádia, to už jsem naháněl dneska, tak ten byl první podezřelej. Druhý je Petr. Jo, takže musíme zjišťovat, já normálně napíšu docházku.
1: Jo, jo, pojďme se hlavně koukat kolem sebe a dávat si jako vzájemně, pojďme si prostě práskat lidi, hele, starý dobrý práskání, v nás to furt je, ne?
0: Jo,
1: prostě
0: tak to je klasika,
1: pojďme to rozjet.
0: Vy to není tak dlouho,
1: no, jsme práskali normálně. Maria, hele, pořád ještě Maria. Máme doma ty bločky, ty tušky, hele,
0: v pohodě.
1: Dalekohled
0: po děrovi. Pořád nám šéfou práskači, tak je to pohoda.
1: Jo, no hele, je to právě všechno furt stejný, to je nádhera, úplně výborný.
0: Kdo nepráská, okrádá rodinu, vy co?
1: Ale tak to je, takže pojďme se do toho pustit, kamarádi, ať zase ten český národ trošku pozvedneme, ne?
0: Tak, přesně tak. No nic, já se sama rozloučím. Tak je poslední 20 minut rokovýho obrazu a já vám zahraju Van Halen, Komunál anebo Bruce Dickinsona. Tak se mějte hezky a čau.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna a Service Call.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

DABu i FM nebo na radia.cz. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které...
0: Jo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, zítra opět...

0: aktuálně pil trav a obilovin. Naplno teď rozkvetly taky akáty, bezčerný nebo šípkové růže. Policie obvinila dvojici mužů, kteří opakovaně poškodili světla na přejezdech na Mělnicku. K poničení podle policistů použili kámen nebo vzduchovou pušku. Kriminalisté je obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a taky poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Řada měst v Česku chystá opravy sídlišť a veřejných prostor. Třeba Hradec Králové připravuje další krok k rekonstrukci Benešovy třídy. Radní schválili záměr i vyčlenění 25 milionů na projektovou dokumentaci. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
1: Pro město je zásadní, aby projekt vznikal v úzké spolupráci s místními obyvateli. Veškeré úpravy a další postup jsou proto pravidelně konzultovány s komisí místní samosprávy, zástupci SVJ i bytových družstev.
0: V létě plánuje Hradec Králové vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Pokračujeme v tomhletom letním květnovým počasí. Dneska nás možná můžou čekat trošku víc mraků na obloze, hlavně na východní polovině republiky. Dokonce na severu Moravy a taky ve Slezsku hrozí nějaký přehánky, možná dokonce místy bouřky, ale snad by to nemělo být nic hroznýho. Rozhodně by dneska mělo zůstat těch vysokých 28 stupňů, někde dokonce 30 nebo 31. Přes noc to klesne asi na 14, takže poměrně teplá noc nás čeká. Zítra už nebude zas takový vedro, bude poměrně příjemněji. Řekl bych, bude někde mezi 20 až 24 stupni. Pár mráčků bude taky na Moravě a ve Slezsku, třeba ve středních Čechách by mělo být úplně jasno a víkend bude teda deštivý.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dneska se bourá hlavně v Praze a na dálnicích. Pojďme se na to podívat. Na Rohanském nábřeží se srazila motorka s osobákem, na místě akorát záchranka. Prosím vás, radši se nábřeží dneska vyhněte. Taky v Černokostelecký, tam je zase neprůjezdný odbočovací pruh kvůli srážce nákladňáku s osobákem a je už tam taky docela dost slušná kolona. Kolonu najdete taky na 126. kilometru D1 směrem na Prahu. Je tam v sobě nákladňák s osobákem, zdržení asi tak do 10 minut. No a ještě na D48 na 25. kilometru směrem na Český Těšín jsou sobě dva osobáky, tak na ně dejte bacha.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje, Kuba i Petr jsou na svých místech a protože už máme 5 minut po 15. hodině, bylo by dobrý asi rovnou tam pustit nějakou muziku a nezdržovat se kecama.
4: Já s tebou souhlasím, čeká nás totiž Bad Wolf, Sabatoni a 100 zvířat, protože nikdy nic nebylo, tak je úplně nesmysl na to dlouho čekat, ne?
2: Rock Radio.
6: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Thin Lizzy a The Boys Are Back in Town právě teďka dojíždí na Rock Radio 15 hodin a 19 minut k tomu.
1: Chlapci jsou zpátky ve městě a víš v jakém městě? V Jaroměři. Tam totiž bude to teďka tak? V sobotu probíhat Rockin Festival. Moc dobře znáte Rockin Festivaly, mluvíme tady o nich prakticky každý den. Můžete to vidět traktory jako nikde jinde. Letošní rok bude tam taky Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkohol, Koblížci, prostě spousta skvělý muziky a taky tam můžete být vy.
0: Protože jak víte, tak my pořád tady vám rozdáváme nějaký lístky, tady se totiž v lístky nehraje, ale tady se prostě rozdávají. Jediný, co musíte udělat, abyste dostali dva lístky na Rockin Jaroměř, tak stačí, abyste na Instagramu si našli profil Rock Radio Stage, sledovali ten profil a do komentářů pod post, který je o Rockin Jaroměř, napsali, že chcete lístky a dostanete dva lístky, když vás teda samozřejmě vyberou.
1: Samozřejmě vás k těm sociálním sítím chceme dostat aspoň jenom na chviličku, protože víme, že venku je hezky a že byste mnohem radši v tuhle tu chvíli už nejspíš možná po práci si užívali to sluníčko, třeba s nějakým takovým točeným nápojem někde na zahrádce. No. Takže si možná během toho relaxu zkuste otevřít na chvilku ty sociální sítě. Víte co, ono to k něčemu je dobrý, protože díky tomu můžete pak jít na živou muziku.
0: Je to tak, ale taky si můžete poslechnout muziku už tady na Rock Radio a hned teď. Čekají nás Europe, Tanja a nebo Rammsteini z jejich Linkzeitstreifen.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodení stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Europe a jejich Čeroký právě teďka dojíždějí na Rock Radio. 15 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že je čas něco říct o tom včerejšku, co vy na to.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
2: Včerejšek i zítřek, všechno je to pro nás důležitý, pro nás to sledujeme, hokejový mistrovství světa. Včera to vypadalo v první třetině, že to je docela jako naděje, že český tým se probudil vypadalo, a začíná to být docela dobrý, ale Kanada vždycky hraje tak, jak jim to zhruba jako stačí a když potřebují přidat, tak prostě přidají a stejně to uhrajou. Takže...
0: Přesně tak, jako bylo to takový, byla to přesná definice toho, jak si včera říkal o tom, že Angličané nebo že Američani říkají jako, že mistrovství světa škoda cup, no. Tak to bylo přesně ono, včera to byla prostě fakt škoda.
2: Fakt je to velká škoda. Každopádně teď už se naše zraky obracejí na zítřek, kdy hrajeme od zhruba 4:30 proti Finsku. Já jsem na to koukal naposledy, když jsme se s nima potkali, to bylo v Praze před 2 lety, vyhráli jsme 1-0 po samostatných nájezdech. Předtím jsme furt prohrávali a dokonce jsme proti nim naposledy gól ze hry dali v roce 2017.
0: Ty brďo. No tak hele, nezbývá nám než držet všechny palce jak na rukou, tak i na nohou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale hlavně pojďme podívat na další muziku. Simple Plan, Olympic budou pálit tvář Alan Enlande, ale taky Brian May. Too Much Love Will Kill You za chvilku.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
9: Bolkafest 2026.
8: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Heroes Game 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Game 33. Na zápase jsme
14: Under Armour makes you better.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
16: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
17: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkehol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Simple Plan a jejich How Could This Happen To Me, neboli oficiální název Untitled. To mně přijde docela vlastně jako divný název skladby, protože Untitled znamená v překladu nepojmenovaná, takže pokud je nějaká písnička nepojmenovaná, tak je vlastně pojmenovaná.
1: Ale ona má název, že jo, a má ještě druhý název v závorce, to je zajímavý. Právě. To je v podstatě jako kapela No Name, že jo, tak to má v podstatě má No Name.
0: A nebo Blur, jak mají třeba Song 2, že jo, jako Song 2.
1: To je taky, vlastně taky takový název, no. Já jsem měl kapelu na Gimplu, to se jmenovalo Innominado. Což je španělský no name v podstatě, nebo bezejmený. Já si myslím, ono to často totiž vymýšlení toho jména zabere vlastně nejvíc práce. A ty už chceš vlastně jako třískat do těch kytar, jo, hrát ty koncerty, být v té backstage, prostě otvírat si tam ty pivka, povídat si s těma faninkama. A nechceš vymýšlet ty názvy, ale musíš to vymyslet, protože co jiného dát na ten plakát, no.
0: Takže tím chceš říct, že Simple Plan, když tohle to prostě zkoušeli ve zkušebně a jejich manažer se ptal, hele, jak to pojmenujeme, oni, já nevím, třeba.
1: No,
0: a potom tam ještě ho nemusel připsat to How Could This Happen To Me, no, určitě, tam něco mělo.
1: Ale ono je to zároveň hrozně moc slov, jako nemůžeš pojmenovat písničku pěti slovy, jako no, co to je, to se nemůžeš, no. Prosím vás, zahrajte How Could This Happen To Me.
0: No, Panic at the Disco by mohli vyprávět.
1: No, ježišmarja, samozřejmě, nebo System of a Down, jo, jako přesně. To taky, ale to jsme se aspoň naučili říkat. No hele, jsem zvědavý, co za muziku se schovává v další hodině, každopádně teď už si dáme zprávy, dopravu a taky počasí.
2: Léto, slunce, plavky v kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne další 6 miliard na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce čerpat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Obce a města by o peníze mohly začít žádat zřejmě na začátku příštího roku. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Rtuť v posledních dnech pravidelně překračuje 30. Vedra komplikují život i v některých profesích. Kvůli počasí se mohou zpomalit stavební práce. Horko nejvíc ohrožuje stavebníky pracující na přímém slunci. Zaměstnanci dostávají více tekutin a mají pauzy v přístřežcích. České zoologické zahrady se mohou pochlubit dalším chovatelským úspěchem. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhlo mládě orla Savanového. Podle mluvčího zahrady Daniela Kolešky jde o unikátní případ.
9: Byli jsme zpočátku plní obav, protože ne vždy se podaří ten odchov bez problémů. Nicméně na to, jak je tenhle druh vzácný, jsme jedna ze tří zoo v Evropě, která ho chová, tak se podařilo bez většího zásahu chovatelů rodičům orla savanového mládě odchovat.
13: Nový přírůstek mohou návštěvníci už i vidět při návštěvě zoo osobně. Ceny ropy prudce klesají. Severomořský Brent se dostal pod $95 za barel. Děje se tak po zprávě, že případná dohoda se Spojenými státy by mohla znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu. Informovala o tom agentura Reuters. Tolik zprávy, pěkný den.
14: Rock Radio, počasí.
0: Po celé republice poměrně polojasno, akorát v poledních hodinách nám trošičku zapršelo ve Zlíně, ale tam už se toho nemusíte bát, už tam nic dneska nepřijde. Momentálně venku teploty kolem 28 stupňů, večer nám padnou asi na 14. Zítra ale nepadne ani jedna kapka po celé České republice, víceméně bude jasno, akorát na Moravě se možná trošičku pár mraků, to slunce zakryje, každopádně zítra teploty kolem 22 stupňů.
15: Mami, proč máme všechno od konce?
0: Slunce zakryje, každopádně zítra teploty kolem 22 stupňů.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej.

0: Takže se na to připravte. Nedaleko Brna padnul strom přes cestu, je to u obce Neslovice cestou na Dolní Kounice. Teď tam právě probíhají odklízecí práce. A v Peruci u Loun, tak tam se srazily dvě osobní auta na Komenského ulici, i tam si dejte pozor.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Odpoledne.
2: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhé hodinky. Normálně by se vám tohletou dobou říkali, že nám máte psát volístky, ale tady ten týden pro vás bohužel nic nemáme, ale nebojte, oni ještě nějaký přijdou, ale trošičku jinou formou.
0: Jinou formou, na jiný akce, ale rozhodně větší počet, takže kdo bude poslouchat a bude mít taky přístup ke svým sociálním sítím, rozhodně to bude výhodou, protože kdo nám napíše, kdo nám pošle fotku a takhle, no hele, o tom se ještě povíme, ale můžete jít klidně i se svojí velkou partou na nějaký festák.
2: Teďka už ale pojďte poslouchat, hele, čekají nás Def Leppard, taky Kabáti, Killers a jejich Somebody Told Me, ale teďka to pojďme rozjet s akceptama a Princess of the Dawn.

0: Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Tož já vás teda vítám na tom našem mysliveckom

0: Def Leppard, Love Bites, to je ta skladba, kterou právě teď slyšíte. Máme 16 hodin 19 minut, posloucháte Rokový odpoledne a máme tady takovou jako otázku, na který se nemůžeme úplně shodnout. No.
1: Je to divný prostě. Jde o to, že Sharon Osbourne oznámila, že chtějí udělat digitálního Ozzyho, ze kterým budou jezdit po celém světě. Má to být takový avatar, který bude poháněný umělou inteligencí, bude normálně reagovat, odpovídat. Já nevím.
0: Ne, jako a oni ho budou vozit a můžeš se ho na něco zeptat, on ti něco řekne hlasem Ozzyho, jako v podstatě přesně to, co by řekl. Ne.
1: Je to takový divný.
0: Nejsem
1: prostě.
0: Rozhodně pro. Prostě Ozzy byl jenom jeden, byl to ten živý Ozzy, který prostě byl takový, jaký je. A nějaká umělá inteligence za prvý ho nikdy nenahradí, za druhý, jako ať je to Sharon, ať je to kdokoliv, prostě všechny tyhle ty věci mi přijdou prostě jenom jako taková ždímačka na prachy.
1: Oni samozřejmě jako fanoušci vzbudili jako velký rozruch kvůli tomuhle tomu a jeho syn Jack Osbourne, tak ten se k tomu vyjádřil před pár dny na svém YouTubeovém kanále, udělal takový livestream a tam jako mluvil o tom, že no jo, ale to, co my děláme, tak to není jako nic trapného, to není žádný chat GPT prostě. Jasně. A tohle.
0: No tak
1: a
0: to říká
1: vypadá
0: každý,
1: to jako fakt dobře, ale to prostě říká každý přesně.
0: Ne, hele, napište nám, jestli na tohle máte nějaký názor, ať už jestli by to pro vás bylo fajn aspoň nějaký setkání jako kdyby s Ozzym, anebo jestli to pro vás je úplně za hranou a žádný takovýhle věci by se neměly dít. Dejte nám vědět na Facebook, pokecáme o tom, každopádně teď už For Non Blondes, taky Turbo nebo Metallica.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme mé. Lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
13: Už zase nejde internet.
14: A Wi-Fi je pomalá.
13: Ne.
15: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
14: Yeso!
16: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
15: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
17: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
18: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: ACDC právě teďka hrajou pořádnou jízdu a teďka je to pecka z roku 2014, která dohrála právě teď v 16 hodin a 40 minut na Rock Rádiu a ono se tady na tom Rock Rádiu dělo dneska dost věcí, že jo? Zajímavý povídání tady bylo.
1: Hlavně vy, co jste poslouchali v 9 ráno, byl tady totiž Jirka Daron, a což je takovej jako už matador poměrně tady, co se týče rozhovorů na Rock Rádiu, je totiž pořadatel Masters of Rock a Metal Festu.
0: No a povídal si tady o tom, co se všechno bude dít, samozřejmě se blíží všechny tyhle ty akce, ať už je to vlastně rozloučení Sepultury s turné a vlastně s celkově jako s živým hraním, ať už je to vlastně všechno, co se připravuje ve Vizovicích, ať už je to třeba taky křtění nosorožce v Plzni.
1: Jo, který by měli křtít Sabatoni.
0: No ještě jasně, kapela Sabaton bude v Plzni křtít v úterý nebo kdy? Ano, v úterý se to bude dít. No hele, všechny tyhle ty informace si můžete poslechnout, samozřejmě už teď je to v sekci podcasty na našem webu rockoviradio.cz a nebo v různých podcastových aplikacích.
1: A tak asi pojďte na další muziku. Goo Goo Dolls a jejich Iris, naše asi nejoblíbenější, co tady hrajeme. Pain a nebo taky Tři sestry s jejich Pianovkou. Jdem na to.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
12: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: Rock Radio.
11: Jediný slušný rádio.
10: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí správy Patrik Madle.
14: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DISPLUS, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DISPLUS jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
13: Zaplacení daně není složité. Lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. Ministerstvo zemědělství dál vyplácí dotace Agrofertu. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise, a to kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše. Deníku N to řekl šéf rezortu Sebastián. Letošní počasí zatím v jiné révě prospívá. Jarní mrazy byly jen místy a lokální jsou zatím i škody v bouřkách. Příznivé počasí chválí i samotní vinaři, kteří ale upozorňují na hrozící sucho. To může ohrozit hlavně mladou výsadbu, kterou teď majitelé vinohradů zalévají ručně. Nového ombudsmana poslanci v prvním volebním kole z 5 kandidátů nevybrali. Ve druhém kole se patrně příští týden utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
10: Rock Radio. Počasí.
15: Vinaři se velkého sucha za tolik bát nemusí, aspoň teda na úplném východě Moravy a taky ve Slezsku, protože tam by během dneška mohlo ještě spadnout pár kapek. Možná se tam úplně výjimečně objeví ještě nějaký bouřky, ale nemělo by to být nic přehnaně dramatického. Přes noc to z těch průměrných 28 stupňů spadne asi na 14, takže bude velmi příjemná vlaha noc, bych se skoro nebal říct. Zítřek bude už taky velmi příjemný. Ke 30 to rozhodně nebude, bude to spíš tak kolem možná tak 22 a bude v Čechách poměrně jasno, na Moravě pár mráčků bude, ale ani tam nic strašného, no prostě krásný, příjemný květnový den.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. V Praze v Radlický se srazili dva osobáky. Dejte si na to bacha, bude tam docela dost velká kolona. V ulici Hodonínská v Dubňanech, tak tam zase nějaká osoba, prosím vás, skáče do vozovky. Sundejte radši nohu z plynu, ať se nestane nějaká velká kolona. V ulici Hodonínská v Dubňanech, tak tam zase nějaká osoba, prosím vás, skáče do vozovky. Sundejte radši nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Tři auta se

0: Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje 3,5 minuty po 17. hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech a my jsme právě teďka přemýšleli, že už je ten čas, viď? Že už v těch zprávách, no přes zimu se řeší v lékaři.
2: To vždycky, každý den se řeší hlavně, jaká je situace v lékařů a jak si stěžují v lékaři.
1: No ale přes léto se řeší zase farmáři a pěstitelé a zemědělci a buď je samozřejmě moc vedro,
2: nebo moc sucho,
1: nebo moc zima, nebo
2: kroupy, moc vedro,
1: nebo to zmrzlo, no. Nebo je toho málo, nebo je málo lidí, kteří by to všechno, co jim vyrostlo, pomohli sklidit.
2: Protože je toho moc.
1: A nebylo zase málo, jako, no, hele, takhle, my samozřejmě víme, že je to těžká práce.
2: Jo, nám se to tady
1: kecá někde u mikrofonu. Nás jenom prostě baví to takhle poslouchat, protože naštěstí to nemusíme dělat. Ale je nám úplně jasný, že kdyby jsme si s váma na chvilku vyměnili místo, tak bychom za chviličku vzpomínali na tady to klimatizované místo u mikrofonu, kde stačí jenom, aby jsme řekli, co bude hrát za písnič.
2: Čeká nás totiž Alkohol, taky Linkin Park, anebo Avantasia, která už se rozjíždí právě teď, tak si užijte. Dying for an Angel. A neberte nás tak vážně, když my si děláme srandu.

0: Rokeři všichni společně jako jeden hlas a jako jeden muž i jako jedna žena určitě o víkendu zamíří do Plzně, protože tam se právě odehrává další Rockin. Těch míst, kde Rockin Festival se odehrává, je opravdu velká spousta a právě 29. to bude v amfiteátru Plaza právě v Plzni, kde uvidíte Traktory, Trautenberg, Horkýže, taky Slíže, Alkohol a Kokot i Minit.
1: Výborně, a taky tam může být 10 z vás, aneb celá vaše rocková parta. Stačí akorát, abyste na náš mail studio@rockoviradio.cz poslali fotku, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a naše porota zítra, máte na to čas zítra do 15 hodin, naše porota vybere jednu z těch nejlepších fotek a v pátek ráno vyhlásíme vítěze 10 lístků na Rock in Plzeň.
0: Což je opravdu exkluzivní, jen tak opravdu nedostanete 10 lístků, takže opravdu, jestli máte už nějakou takovou fotku, ať už klidně historickou, nemusí to být jako teď vyfocená, jo? Naopak možná, pokud máte třeba z loňský akce nějakou, tak klidně to pošlete, protože čím originálnější a čím víc to zaujme tuhletu porotu, tak tím větší šance, že právě vy pojedete do Plzně na Rockin.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Ať se vám to ale líp posílá, tak mám pro vás zase další muziku. Lucie, Masterplan anebo Kysáci. I was made for loving you, baby.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rockový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
1: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu z polika.
0: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kubo, dal bys mi, co chci?
1: Ne.
0: Ne? Tak to asi není písnička pro mě teda. Lucie právě končí na Rock Radio, 17 hodin 38 minut k tomu.
1: Ty bys ale byl rozmazlený hrozně.
0: Ale no tak nejde. Dobře, no.
1: Víš
0: no
1: co, jako dobře. Něco bych ti dal, ale ne úplně všechno.
0: Fakt, no, tak aspoň to něco. Hele, Jirko, a co ty? Ty bys mi něco dal.
2: Já vám dám, co chci já.
0: Ale ty, vám ale, to bude líbit. Ale ty totiž taky za 20 minut budeš hlavně lidem dávat to, co chtějí oni.
1: Ano, jo, tak to je dobrý, ty jste měl celou dobu připravený.
0: No samozřejmě.
1: Jsi dobrý člověče.
2: Ale mně přijde legrační, jak ten David Koller je vlastně úplně přesně, jak si dělají z Pražáků, prdel,
1: jo, jasně.
2: Jako ten přízvuk pražácký, jak on je přesně ten typ.
1: On je prototyp, no, jako chci zjat s tobě zpět.
0: Ano, jasně, ano, dělal bych legend, ti, co chceš.
1: Jo, legendárně, ale tak hele, co, no, prostě tak, no, každý stereotyp musí být opřený o nějakou pravdu, to je jasný.
0: Je to tak, na každém stereotypu je možná asi nějaký kousek pravdy,
1: že je to jasný.
0: Že je to jasný.
1: No, tak kamarádi, nebudeme se tady zabředávat, protože za chvilku bychom si mohli začít dělat srandu z Brna a to není nikdy dobrý nápad, protože to bychom hlavně nikdy nepřestali.
2: Nikdy nevíš, kde na tebe v Praze čeká brňák za rohem.
1: Tak třeba by nás chytil do sítě, s tou se blíží divoký byl za chvilku, Battle Beast, Eye of the Storm, to nás čeká za chvilku taky, 21 Guns, no tak já myslím, že radši půjdeme nebo nás to potká cestou.
0: Jasně, tak,
1: za chviličku rok na přání, my se loučíme a mějte se krásně na slyšenou zase. Čus.
0: Zítra čus.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
17: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkehol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte Číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nicméně tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes leto na našem turné 8 divokejch.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni.
4: A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Ratatadadadarata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Happy Sport.
9: Půjčovna a servis call.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez hrozby sankce. A to ti, kteří si penzíko založili před rokem 2023. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, která dneska prošla sněmovnou. Samozběr jahod je tady. Letos začíná sezóna díky příznivému počasí o něco dřív. Kolik bude stát kilo, řekne spolumajitelka farmy Vraňany Dagmar Hančová.
13: Cena samozběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
12: Ceny se na různých farmách můžou mírně lišit. Přehled jahodáren najdete na webu samozběrjahod.cz. Kvůli suchu mírně přibylo lesních požárů. Více práce tak mají hasiči. Třeba ve středních Čechách jen včera zasahovali u dvou požárů v lesích na Příbramsku a jednoho na Kladensku. V posledních 2 týdnech vyjížděli středočeští hasiči k 17 lesním požárům a 19 požárům trávy a polního porostu. Do Českých Budějovic se o víkendu seběhnou běžci. V sobotu je na programu tradiční půlmaraton. Sportovci ale poběží po nové trase. A to proto, že se ve městě opravuje několik frekventovaných silnic. Akce taky omezí dopravu. Hlavně v centru budou některé ulice úplně zavřené. Ze zpráv je to vše. Hezký večer.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Tak ti za ty zprávy děkujeme, Eliško, a pojďme se podívat, jak bude ve čtvrtek. Tak Český hydrometeorologický ústav hlásí, že bude jasno až polojasno na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty na 25, no a v 1000 metrech na horách stupňů 15.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Začneme D10 a 21. kilometrem na trase Turnov Praha. Tam je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli havárii těžkého nákladního vozidla. Probíhají tam odklízecí práce, nákladák to napálil zkrátka do svodidel, takže jsou tam policajti, hasiči. Podíváme se do Prahy, do ulice v Horkách. Tam se srazila 2 osobní auta, tvoří to překážku na vozovce, tak buďte opatrní a trpěliví. No a ještě se podíváme na silnici číslo 20 na 165,5 km. kilometr na trasu Plzeň České Budějovice. U Písku je porouchaný auto, jeden jízdní pruh kvůli tomu uzavřený, je to samozřejmě kamion a policajti už by měli být na místě. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
15: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a je tu konečně středa, to je den, kdy je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, tak tam pojďme vsadit nějaký rock'n'roll. Středeční speciál Ruku na přání, a který si právě teďka poslechnete, tuhletu krásnou dvouhodinovku, tak ten je věnovan většinou zamilovaným partnerům, který se na sebe udělali v tom schonu čas během týdne. No a s váma u toho bude váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Vzkazy vyřídím, co mám to pustím, stačí si jen a s váma u toho bude váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Vzkazy vyřídím, co mám to pustím, stačí si jen zavolat ke mně do kapitánské.

Tak to byl starý netupej Rozzy Osbourne a I Just Want You. Tak, přátelé, psal mi Roman a říkal, že by si dal strašně od Harleje pecku Svetovaný, protože si dneska tak díky tomu počasí přijde. Hele, nejseš sám, člověče.

0: Já teda jsem dneska nepožil ni alkohol, nic jiného a taky si přijdu, že jsem tak jako trošku někde na nějakém tripu, jak jsem takový jako vypařený z toho počasí. No, zkrátka dáme si Harley a Svetovaný a to nám mluví z duše asi.
1: Rok na přání.

0: Tak jo, to byla trošku schizoidní skladba Radio Video od šílených Arménů System of Down z roku 2005 a alba Mesmerize. Si pamatuju, jak jsem si to CDčko Hypnotize Mesmerize kupoval to dvojce do. Pěkná práce, pěkná vzpomínka. No a teď si zavzpomínáme dál. Psal mi tady Michal Nousek. Zdar kapitáne, dal bys tam prosím ti něco od Queenu. Výběr nechám na tobě, dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. Tak jo, tak si tam dáme něco, co nehrajem furt, a to je třeba skladba Play the Game z alba The Game z roku 1980. Tak, to si úplně nepamatuju, protože to jsem ještě lítal tátovi z kulky do kulky.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
6: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
12: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Tak to byl Disturbed a jejich pro mě trošku diskutabilní předělávka ze Sound of Silence, ale hlavně, že se to líbí, to je v pořádku. Tak zajímavý úkol jsem tady do našeho roku na přání dostal od mladého námořníka Krištofa, který říkal, hele, já bych chtěl rodině, konkrétně Ivanovi, Karin, Pepovi a Martině, zahrát nějakou českou kapelu z 90. let. Tak zněl úkol. Tak já, když si vzpomenu na devadesátky, což je moje oblíbený období, to jistě víte, jak hudební, tak i životní, tak se mi hned vybavili Jaři. A ty jsme tady neposlouchali už hodně dlouho v našem roku na přání, tak si pojďme dát Špinavý job, hle, je to z roku 1992. To ještě fičeli devadesátky jako závod.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byly Red Hooty a Tell Me Baby a já vám to samozřejmě řeknu, co budeme hrát dál, to je mojí povinností skoro, že? Volali mi Kucí Příbramský a Robert s Peťou a měli evidentně dobrou náladičku, což je skvělý a chtěli by všem rockerům, který ještě něco pamatujou, nějakou poctivou muziku a k nám do rádia. A tak, a taky mě zvali do Příbramě, Kucí, já tam přijedu, já tam mám ještě resty, já už jsem to říkal do telefonu, já tam mám resty, páč jsem 6 let hrál v divadle v Příbramě, tak tam mám ještě resty, mám tam kamarády, a tak tam budu muset zajet, nebo mě už sežerou, tak se uvidíme, určitě, já musím to nějak vymyslet akorát, kdy se tam dostanu. No a co si zahrajem, tak dáme si klasiku, dáme si Led Zeppelin a pecku Kašmír z roku 1975, no a tady to je.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1 plus 1 v Klatovech za 3 199 000. Byt 2 plus KK Karlovy Vary Bohatice za 3 600 000. Byt 1 plus 1 Mnichovo Hradiště za 3,5 milionu. Byt 1 plus KK v Ústí nad Labem v Šebořicích za 2 190 000. A byt 3 plus KK Praha u Hříněves za 9 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
11: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Tak, to byla Alice Cooper s peckou Poison a nás tady čeká další píseň do našeho roku na psání. Milan, známý to sauner od Prachatic, mi volal, že by pro svoji milovanou ženu Jarušku, která zrovna stříhá nějaké důležité věci dětem do školy, právě jí udělal střih, aby měla jako inspiraci. Já jsem říkal, tak si dej dva panáky, abyš ženě pomoct, ne? Taky třeba s tím stříháním do té školky pro děcka. A on, to já ne, to radši ne. Tak to je krásný, ale říkal, že mám zahrát tu skladbu, která stála jedny startky zaplacený účet v hospodě, což je dlažební kostka. Ano, a za tolik přesně koupili Brutusáci tuto píseň od chomutovské kapely plus naši. Tak, tu si dáme a než si dáme, pište mi na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. Nezapomeňte, že středa, může to být k tomuhle tématu. No a já vám za to samozřejmě zahraju píseň na přání VIP přednostně po 7. hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byli vtipálci Bloodhound Gang a jejich Foxtrot Uniform Charlie Kilo a my jdem narvat ještě do konce tady první hodinky a jednu píseň napsání nějakým dobrým zvykem. Tak, tady někdo chtěl Arakaine a já jsem si to zase nenapsal, to jsem prostě jetel. Jo, Jirka Boost. Ahoj, zahraješ prosím něco od Arakaine pro moji přítelkyni, která teď musí v tom hitsu být na odpolední. Dík, Jirka. Samozřejmě zahraju Rám křivejch zrcadel, protože jsi to chtěl ještě s Alešem.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: this is Hussein from Jamaica. Is it already 7 o'clock and today Wednesday? We would like to share with you one of his wisdom about growing up. When the lawn is moving, the field ready for play. Peace.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli. Ahoj, tady Usain z Jamajky. Když už je 7 hodin a když je dnes ta středa, chtěl bych se s vámi podělit o jedno naše moudro o dospívání. Když je třeba sekat trávník, je hřiště připravené pro hru. Mír. Tak to bylo jamajské patoa, tak jak si to přál dneska Honza Daněk a samozřejmě ještě ten jako content do toho, to maso, dodal náš středeční posel Láďa Blažek, takže jsem spojil dvě věci dohromady a přátelé, nějak se dohodneme na muzice společně, já věřím, že my lidi se dokážeme dohodnout, takže to určitě nějak uděláme. No a nám začíná druhá půle našeho roku na přání s Irama U2 a peckou With or Without You. A pak je to na vás.

0: Tak to byly YouTube With or Without You a já jsem si to myslel, Honza Daněk za tu jamajštinu chtěl nechat samozřejmě zahrát Boba Marleyho. Jasně, já myslím, že Láďa Blažek nebude nic namítat, protože je to taky vtipálek a dneska navíc máme počasí opravdu jak na Jamajce. Tak si pojďme dát klasiku ze 73., která se jmenuje Get Up, Stand Up a do uší vám teďka pustím trošku reggae.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: a pan Miles Kennedy a jejich Anastasia. Tak, přátelé, posloucháte už pěkně rozjetou druhou půli našeho pořadu Rock na přání na vašem Rock rádiu. A co si dáme dál, na to přišel Apač z Plzně a říkal, že jako za všechny pokryvače může říct, že dneska úplně upečený, takže by to chtěl nějakou píseň pro dnešek, takovou hodící se, tak jsme vybrali samozřejmě Oťase Hereše, Alkohola, Už se to smaží a peče. Tak všem pokryvačům, všem tesařům, všem dlaždičům, prostě všem chlapům, co dělají na slunci, ať už to ve vejškách nebo na zemi, po práci legraci, a když je vám vedro, musíte se samozřejmě schladit. Jak? To už je na vás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

se maso smaží anebo peče. To se hned líp kouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když k tomu pivo proudem teče, nemá cenu o tom dlouze vyprávět.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Dohrál nám David Grohl a jeho parta Foo Fighters a pečku Pretender, známej to hit, a teď si dáme nějaký český hit. A od ten se tady do našeho roku na přání postaral Jarda Kunt, který napsal: ahoj kapitáne Jirko, přijď ti dobrou šichtu a pustíš tam prosím něco od Turba, ještě s panem Kibicem. Výběr nechám na tobě, ale nakonec si Jarda vybral, to je dobře, a vybral si píseň Krásným dívkám z roku 1987. Bude to pro mě teda, jako pro vašeho kapitána a pro všechny, co poslouchají Super Rock Radio. Díky, Jarda Kunt. Prosím, Jardo, rádo se stalo. Tato píseň ještě návdavkem je všem krásným dívkám.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: co vám zní duší, milí námořníci, váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem, taky vaše oblíbené Rock Radio. No a teď si dáme další krásnou píseň, která nám tady určitě chyběla. Volala mi Pája z Litvínova, Chemu Petrol, a chtěla by nechat zahrát něco pěkného od Guns N' Roses pro Vanesku, vnučku, která měla svátek, taky pro Vojtíška, pro celou rodinku i pro mě. Tak já děkuju, Pájo, a dáme si něco z mého oblíbeného alba Appetite for Destruction z roku 1987. Já bych to viděl na skladbu Mr. Brownstone. Co ty na to?
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
7: Wow, barva mechanický pomeranč?
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: posluchači, milovaná a členy kapely velice nenáviděná pecka Wonderwall. Zkrátka to byla taková odrhovačka, kterou byli nucený Oasis hrát na každém vystoupení. Tak já se nedivím, že jim pak lezla krkem. Nicméně, jednou za čas, je to skvělý. No a já jsem tady dostal v našem roku napsání další zajímavý úkol. Psal mi Láďa Reiderer. Ahoj kapitáne, můžu poprosit o zahrání písničky pro moji dceru Lidušku. Úspěšně složila maturitu. Tak jí přeju, ať se její sny stále plní, tak jak chce ona. A vzkazuju, jsme na tebe moc pyšní. Výběr písničky nechám na tobě. Děkuju. Tak, paráda. Tak co bych ti tak, Liduško? Hele, mě napadá třeba terapie Miroš Majda, ať je pohoda. Hele, máš po maturitě, takže co? Pohoda. A gratuluju.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Vážené námořnictvo, je to opět tady. Vždycky k téhle chvíli dojdeme, no prostě a zkrátka musíme se rozloučit. Máme za pár minut 8 hodinu před náma, tak si dáme zase na závěr při té středě trochu pepře, ať se vzepře. Kdo se o to dneska postaral? Marcel Wolf Nosák, který napsal: ahoj kapitáne, šlo by takhle na cestu domů zahrát nějaké tour. Bylo by to pro všechny designéry kuchyní, protože i mezi námi jsou rockeři a metalisté tělem i duší. No a pro všechny, co mají rádi českou klasiku, předem děkuji moc. Tak jo, já myslím, že na odchod, který si za chvilku dáme, si můžeme dát píseň Made in Hell. No a s touhle písničkou se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky, tedy já, Jirka Vajgis. Přeji vám všem dvojitě plodný večer, snažte se, je ta středa. No a s těmi, co přežijí ten dnešní masakr, se uslyšíme zase zítra, tedy ve čtvrtek po 18. hodině u Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte, uličníci. Pic!

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když se v motokecech ozvejte do Mostu, většinou je to spojené s pozvánkou na superbajky, ty už letos byly, a nebo Czech Truck Prix, které teprve bude, což ovšem neznamená, že by se na severu Čech v mezidobí nic nedělo, opak je pravdou. Třeba už tento víkend můžete vyrazit na enduro. Do Mostu se totiž po roce vrací ta nejvyšší tuzemská endurová liga, Open mistrovství České republiky a přebor České republiky. Během nadcházejícího víkendu se jezdecká špička, ale i ostatní závodníci utkají na trati v areálu společnosti Keramos. Enduro disciplína, která je dost možná nejkomplexnější ze všech jednostopích, protože tam jde o rychlost, přesnost, odolnost, ale i nejlepší souhru mezi strojem a jezdcem, a to vše v těch nejnáročnějších podmínkách, které jsou po každé jiné. V sobotu se startuje v 9 ráno, postupně se do závodu zapojí jezdci, ale i jezdkyně všech kategorií. Odpoledne pak diváky čeká i vložený přípravný podnik dětí v mini enduro. Nedělní program pak startuje v 8:30 a opět to bude přehlídka bláznů až do odpoledních hodin. Jinak areál Keramostu najdete kousek od Mostecka letiště. Akce je samozřejmě koncipovaná jako celorodina, takže si tatínci vemte hodně peněz, protože i manželky, partnerky a vaše dítka si přijdou na své. Ale hlavně se o víkendu vyražte na mostecké enduro podívat. Tahle disciplína má své kouzlo.
1: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu.

jasný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11.

žena říkala, život je krásný, užívej, i když si trochu kořala, přesto jsem si tě vzala.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock rádio. Konec legrace.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá. A ty jsi tam 15 minut, tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenluko na věky, zalezem do deky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
1: Rock Radio. Konec legrace.